0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Hit Radio Zlín.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

Pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: www.matracepodcivacz.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz.
3: Hit Radio.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nezaměstnanost v Česku nejspíš znovu klesla, pomoc měly sezónní práce. Úřad dnes zveřejní květnová čísla z trhu práce, analytici očekávají pokles podílu nezaměstnaných na 4,8%. Za zlepšením mají stát hlavně sezónní pracovní nabídky ve stavebnictví nebo službách, ve srovnání s loňskem je ale lidí bez práce stále víc. Na severu Čech se objevilo tornádo, napáchalo menší škody, slabý vítr zasáhl při pátečních bouřkách část Děčína, konkrétně Binov. Podle meteorologů vyvrátil jeden strom a poškodil okolí. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že nejde o ojedinělý jev. Už minulý týden zaznamenali dvě slabší tornáda také na jihu Čech. Na Filipínách hrozí vlna tsunami, ostrov Mindanao totiž v noci zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Policie hlásí nejméně jednoho mrtvého a několik zřícených budov. Úřady na Filipínách i v Indonésii varují před tsunami a vyzývají lidi k evakuaci do vyšších míst. Oblast patří do takzvaného ohnivého kruhu, kde jsou silná zemětřesení častá. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Vědci ze zlínské UTB pomůžou obcím bojovat s dopady klimatických změn na přírodu. Dokončují online software, který bude volně dostupný, a změny v přírodě tak můžeme sledovat třeba i my. Výzkumníci využívají data ze satelitů a sledují třeba úbytek zeleně. Městům to pomůže s plánováním výsadby nebo ochranou ohrožených ploch. Dosud jim snadno dostupná a srozumitelná data často chybí. Parádní slunečné počasí nám bude na východě Moravy pokračovat i dnes. Celý den má být polojasno nebo skoro jasno. Teplota poskočí až na 25.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Nedělej to, Jasmin, nezívej.
2: Dobré ráno.
1: Dvě minuty po šesté s vámi vaše ranní trojice, Jasmin, David a já. Ahoj.
2: Tudíž Michal.
1: Dobré ráno. Já bych začal písničkama, ať máme čas si teda všichni odzívnout hromadně, samozřejmě i vy u rádia, a pak pokračujeme. Volk Dumun, hezké ráno.

0: odstartovali pondělní snídaní šampionů na Hit Radio společně s vámi. 6 hodin, 5 minut, krásné ránko. A mě by zajímalo, takhle hnedka z kraje, kolik hodin jste spali na dnešek, co? Vy, kdo nás posloucháte. Kolik hodin jste schválně spali vy dva?
1: Já 6 a čtvrt, což je na mě dobrý výkon takhle v týdnu. Bylo by to 7 a čtvrt, ale mě se normálně dostal do hlavy song Farný a Miraje. A já jsem si to tak strašně zpívala v hlavě, že jsem nemohla hodinu zabrat, takže to mi hodinku opravdu ubralo.
0: Dobře. Co David, kolik hodin?
2: 7, jako každý den.
0: 7. Proč se na to ptám? Protože, Jasmin, ty seš teda mimo nějaký tabulky.
1: Ok.
0: Jo. Ideální spánek. Vědci spočítali, že ideální, nejideálnější doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. Kam David spadá? Já teda ne, já jsem měl míň hodin, jo. A je to proto, že cokoliv je pod 6, nebo cokoliv nad 8 hodin, tak buňky stárnou mnohem rychleji. Takže docela to sedí. Když se na mě podíváš, je to tak? Můžem si to říct?
1: Je tam vidět deficit
0: nějaký. Jo, já jsem si myslel, no. Tak by nás zajímalo, protože startuje minuta šampionů za malou chvíli. Abyste nám napsali, kolik hodin jste spali na dnešek vy. Schválně, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin spánku jste na dnešek měli.
1: A jestli se vám i tak dobře spalo.
0: Číslo 777-937-777, bereme SMSky nebo zprávy přes WhatsApp, no a vy berete další muziku od nás, Huntrix, Golden, na Hit Radio v 6.07, hezké ráno.

0: Felix Golden, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. 10 minut po 6. Michal Jasmin David s vámi. Vědci spočítali, že ideální doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. O tom jsme se tady bavili. A tak jsme se ptali vás, kolik hodin jste na dnešek na pondělí naspali. Začíná minuta šampionu teď.
1: Eva Ledeč nad Sázavou 7 hodin.
0: Wendy Písek dneska to protáhla, takže asi 8 hodin a spalo se super.
1: Lenka Rýmařov má ponoční, takže 0.
0: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin, jinak vrčí.
1: Tom Medlovice 7,5.
0: Pavel Ostrava 5 hodin spánku a vyspaný do Růžova.
1: Jana Jindřichův Hradec dneska spala 4 hodiny a 10 minut.
0: Kača Olomouc 3 hodiny 37 minut, no nic moc.
1: Martina zmrtvila brzy a tak spala 8 hodin, spalo se jí nádherně.
0: Květa Děčín spala od 8:30 večer do 4:30 ráno, takže 8 hodin a ty potvory buňky tedy stárnou rychleji.
1: Tomáš Brno 7,5 hoďky.
0: David, Hradecká Dálnice, spánek hodinu a čtvrt a cítí se hrozně.
1: Veronika Dobronice, spánek jenom 3 hodiny.
0: Lucie z Prahy, naspím vždy kolem 5 hodin, mám lehké spaní a dlouho mi trvá, než usnu. A Michale, neboj, vypadáš skvěle.
1: Co jsi tam připsal,
0: ta zpráva, ne? Nám vyšla úplně náhodou na konec minuty šampionu.
1: Já. Ale tak to, že má někdo tam, kdo to psal, že se vyspal do Růžova.
0: 5 hodin spánku,
1: jo,
0: Pavel z Ostravy.
1: Z Ostravy, to je hustý teda.
0: Tak někomu to asi stačí. No tak takhle, jsme rádi, že jste vstali a že tady jste s námi. No a myslím, že bychom mohli zahrát všem, kdo jste u rádia. Co? Od toho tady jsme. Písničky máme nachystaný, Viz Alanie Stars 6.11. Hezké ráno.

0: Tahle parta je aktuálně na Jelen Fest Tour, komplet detaily na jelenmusic.cz. Posloucháte Hit Radio 7:45, krásné ránko.
1: Pánové, mám hlavně pro vás skvělou zprávu v tuhle chvíli, jo.
0: Dobře,
1: hlavně pokud jste single.
0: Ne.
1: Pokud jste single, tak možná za to nemůže váš vzhled, možná nejste ošklivý, možná dokonce nejste ani nudný. A možná, možná, nejste ani divný, jo. Možná jste jenom extrémně inteligentní, protože podle jedné psychologické teorie nový, ta tvrdí, že čím chytřejší muž je, tím těžší pro něj bývá najít si partnerku. A najednou to do sebe zapadává všechny ty věci, vidíte, co jste si neuměli jako vysvětlit všechny ty roky.
0: To jsou takový ty intoše mi přijde, no. To si neumí najít partnerku. Tak David má partnerku už odjakživa vlastně.
2: No, je to
1: od narození.
0: Od narození.
2: To má říct teďka.
0: No, jakoby, takhle, já to mám dost podobně, no. Jasmin, prostě řekni mi, kde tady ty, kde to jako vyhrabáváš tady ty statistiky. Mně se to třeba jako vůbec nelíbí.
1: No ne, tak jakože, teď vám by to mělo naopak vychotit, ne vám jako vám, ale obecně mužům, jo.
2: Nám to naopak křivdí, no, nám zadaným.
0: Nám zadaným to křivdí, no.
1: No tak spousta single mužů, věřím, stále existuje a poslouchá zrovna Hit Radio, tak určitě máte radost a víte, co s tím teď.
0: Takhle, vy, kdo jste u rádia, ať jste muž nebo žena, tak jste zadaný, jste naladěni na Hit Radio a to je správně a za to jsme moc rádi. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí a taky další písničky, počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce, pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru,

0: se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Opavy na Nový Čín za Hladkými Životicemi zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Místo je průjezdné Kyvadlově, počítejte se zdržením v obou směrech. Šťastnou cestu.
12: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
13: Křupni Vest a zažen stres.
14: Vestzlin.cz
15: Hitradio Zlín.

0: Tohle je předělaný Mojo Lady na Hit Radio, teď ve verzi od Kaiga. For Life. Je přesně 6:30, ladíte Hit Radio, krásné ráno. David má pro nás opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Dánský fotbalista Christian Eriksen ztratil vědomí během přípravného utkání s Ukrajinou. Šlo už o druhý podobný incident. Před 5 lety prodělal zástavu srdce na mistrovství Evropy. Podle dánského týmu je Eriksen při vědomí a jeho stav je stabilizovaný. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Proč nás přitahují lidé, kteří nejsou náš typ? Mozek v tom hraje hlavní roli. Přitažlivost podle expertů nevzniká jen podle vzhledu, ale hlavně podle emocí a chemických reakcí v mozku. Klíčovou roli mají hormony, které se spouští při pocitu bezpečí, radosti nebo překvapení v kontaktu s druhým člověkem. Podle odborníků tak může i neatraktivní člověk zaujmout, pokud vyvolá silný zážitek.
0: No jasně, jen to řekni. Pojď si kopnout, my jdeme naproti.
3: Ne, ale tak máme to tak my ženy s nějakými muži, já když se kouknu zpátky do minulosti, někdo vyvolal nějaký traumatíčko a hnedka se ti líbil, že jo?
0: No chápu, no. Já mám takhle známýho kamaráda, u kterého nikdo nechápe, jak je možný, že má doma vždycky misku, jo?
4: Taky znám takovýho, no.
0: Takže to asi funguje. Škuješ na mě.

0: Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio a mě by zajímalo, jestli s tímhle songem máte taky ten stejný problém jako tady Jasmin. Ty jsi říkala, že jsi včera nemohla usnout.
1: Hodinu mi to hrálo v hlavě, opravdu.
0: No ale počkej, já to mám teda konkrétně s touhle pasáží, jo.
1: To se mi střídalo s tím začátkem, chci se nadechnout.
0: Furt a teďka Evička samozřejmě ještě, jo. Chci pak tam je to tvoje, musím se nadechnout a to je konec, to jak ti vleze do hlavy, tak končíme. Už musím, a teď. Musím se
1: nadechnout. Já zas neusnu, už ne, prosím, je to dokonalý, ale už nemůžu. Tak,
0: takhle bylo by dobrý, kdyby si teďka nespala, si v práci, jenom připomínám. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko, no a třeba je tohle i váš oblíbený song, který vám může pomoct vyhrát chytré hodinky pro vaše dítko, Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 korun. To je hit, který se vyplatí, stačí, když půjdete k nám na web na hitradio.cz, tam do formuláře napíšete, jaký je ten váš nejoblíbenější song a pokud ho o víkendu ve vysílání uslyšíte a zavoláte sem k nám do studia na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky jsou vaše.
1: Garmin Bounce 2 fungují jako takový bezpečný telefon na zápěstí, bez sociálních sítí, bez internetu, bez her. Mají ale GPSku, mají volání zprávy, takže zůstáváte s dětma ve spojení, ať jsou kdekoliv a máte o nich hezký přehled.
0: No tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily, no a my vám budeme držet palce, abyste tyhle hodinky vyhráli. Za chvíli další parádní hity Robin Schulz, Kiddo, All We Got, taky Avicii, Hey Brother a zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Skonto nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
17: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě v Odlovské ulici na křižovatce s Kotalovou se střetlo osobní auto s motorkářem. Dejte pozor a opatrně na trase z Opavy na Nový Jičín. Za hladkými životicemi zasahují hasiči u požáru náklaďáku.
19: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
20: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: stříhat. Všechno, co máme z hitu, to vám rádi pustíme. Robin Schulz, Kiddou. 6.50, krásné ráno. Stalo se vám někdy, že vás někdo obvinil z něčeho, co bylo fyzicky naprosto nemožné, ale stejně jste ten flaster dostali? Napadá vás něco? Vás dva tady? Asi ne, protože máte všechny končetiny. Máme tady příběh z Ameriky. Žena dostala pokutu za držení telefonu za volantem, přestože má amputovanou ruku. Policista ji zastavil a snažil se jí přesvědčit o tom, že v ruce, kterou nemá, držela mobilní telefon. A já si říkám, jestli třeba jako ten policista, spíš třeba, jak se říká tomu, když lidi vidějí věci, které neexistují.
1: Já myslím, když nemají mozek.
0: Mozek. Tak to je ta druhá varianta, to je ta druhá varianta, no. Ale připomíná mi to takový to, možná se to stalo někomu z vás, takový to, hele, úředník prostě má razítko, hele, seš tady o něčem přesvědčený, a i když to je evidentní naprosto, tak stejně prostě se svojí zatvrzelou hlavou si stojí za svým, takže tohle je vlastně úplně ten krásný případ.
2: Prostě některý lidi budou obhajovat ten očividný omyl místo toho, aby řekl, jo, tyjo, máte pravdu.
0: Přesně, prostě, a nedají se. Nedají se. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, další skvělá muzika pro vás. Za malou chvíli taky Gustavo Lima, balada, něco letního, to vás bude bavit. No a za malou chvíli předá David i aktuální zprávy v 7. Hezké ráno.

0: stavu Lima. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
6: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektromobily. Prodej nových aut na elektrický pohon vzrostl do konce května o 17%. Největší podíl na trhu má Škoda Auto, hlavně díky modelu Enyaq a novému Elroku. Roste i zájem o hybridy, které už tvoří téměř třetinu všech nových aut. Podle odborníků zatím stojí mimo jiné dražší pohonné hmoty a nejistota na trhu. Vlaky čeká léto plné výluk, opravy omezí dopravu po celé zemi. Cestování po železnici v Česku v létě zkomplikuje řada staveb a oprav tratí. Největší omezení čekají cestující například na koridoru přes Českou Třebovou i v okolí Prahy. Některé úseky budou jezdit jen po jedné koleji, jinde dojde i k úplným výlukám. Správa železnic říká, že práce probíhají hlavně v době prázdnin, kdy je menší provoz. V Poledarech u Prahy došlo včera večer ke konfliktu mezi taxikářem a dvěma zákazníky. Během potyčky byl jeden z klientů postřelen a převezen do péče lékařů. Střelec zůstal na místě do příjezdu policie, která mu zbraň zabavila. Případ se vyšetřuje a bližší informace chce policie zveřejnit během dneška. A teď už se pojďme podívat do regionu.
10: Ve Zlíně nám vznikne sportpark Bartoška. Nahradí technicky nevyhovující sportovní areál v Dřevnické ulici. Své místo tam najdou nejenom příznivci skateboardingu, koloběžkáři, jezdci na BMX kolech anebo inline bruslaři, ale součástí areálu budou taky dvě víceúčelová hřiště pro míčové sporty a hřiště na parkour pro věkovou skupinu nad 10 let, které dosud ve Zlíně chybí. Sportpark se brzo začne stavět a hotový má být příští rok. Parádní slunečné počasí nám bude na východě Moravy pokračovat i dnes. Celý den má být polojasno nebo skoro jasno. Teplota poskočí až na 25.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozlo.cz.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, hezký ráno.
14: Krásný pondělní ráno.
15: Snídaní šampionů.
13: Pořád jste tady, no tak to nám dělá velkou radost. Samozřejmě vítáme i vás nově příchozí. Kdo jste třeba teď vstal anebo sedl do auta, hezké ráno.
14: Za chvíli se mrkneme na nešvar, co dělá skoro každý chlap doma. Já jsem si myslela, že ten můj to nikdy neudělá a včera se to stalo.
13: Jasmin si dneska na pondělní ráno dala ten úkol, že bude kopat do nás chlapů. Jsem zvědavý, co na nás opět nachystala. Tak chlapi a i ženy, nechoďte daleko od rádia. Za chvíli jsme zpátky, teď Samfeld a Jonas Blue, hezké ráno.
16: Hit Radio Zlín.

0: On the dance floor, Sam Feld, Jonas Blue, 7 hodin, 5 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Holky, vy to asi znáte, jo, ale já jsem pořád jenom slýchávala, že chlapi dělají takovou tu věc, kdy nechají nějaký prázdný obal od něčeho v lednice, třeba od mlíka, krabici, jo.
2: Ano.
1: Ano, děláte to, jo.
2: To dělají ženy taky, ale.
1: Tak já ne, musím říct, ale do včerejška to neudělal ani můj Kuba a já jsem to fakt pořád slýchala všude kolem, tak jsem si říkala, no tak to ten můj je nějaký jako nadmuž asi, jo, to prostě, on i rád uklízí, to prostě neexistuje. No nic, včera jsem tady brala záskok, tak dovysílám, přijdu domů, jdu ještě nakoupit nějaký suroviny, že jdu udělat večeři, teďka otevřu doma ledničku a vidím tam melon tak, a takovej ten ale jako zabalený, jak se prodává třeba 5 trojúhelníčků.
0: Jasně, nakrájený už, no.
1: No, tak ho tam vidím, tak si říkám, jest, na to mám chuť, tak to si dám ještě teďka během toho vaření. Šáhnu do té ledničky, vytáhnu to a tam jsou 3 bohlodaný kůrky a pak ještě 2 trojuhelníčky. A říkám, jakože jak je tohle možný, že tam prostě někdo, představ si, Michale, že si vezmeš jako meloun, bohlodáš ho. A vrátíš to do ledničky?
0: No tak v případě, že ten koš je dál než 12 kroků, tak tomu docela rozumím, jo. Ale tak to není asi jenom meloun, že jo, samozřejmě mlíko jsme říkali, nemůžeš dopít zbytek mlíka, abys prostě pak nemusela vyhazovat tu krabici, jo. Musíš nechat ten poslední útržek toaleťáku, abys ho nemusela vyměňovat.
1: To je další věc, toaleťák.
0: Co dál? Poslední kus sušenky, která je v obalu? Hele. Víc to nebudeš, abys to nemusela vyhazovat ten obal, že jo? A pak ještě teda jako echt věc, tak to je lžička, vidlička nebo nůž na dřezu, tak oni tam jenom odpočívají na další použití, jo?
1: Hele, tohle vůbec neberte na lehkou váhu, já jsem tady našla, že průzkumy ukazují, že drobný domácí zlozvyky jako prázdný obaly v lednici vedou k hádkám u 65% párů častěji než peníze. Psychologové tento fenomén nazývají neviditelná zátěž, protože to je ten pocit, že jeden v domácnosti neustále uklízí po tom druhém, tak to mám neviditelnou zátěž.
0: To je strašně zvláštní, jakoby je teda pravda, že to je neviditelný, protože já když tam nechám ten poslední kousek toho toaleťáku, tak on se prostě nějakým záhadným způsobem člověč tam objeví nová role, jo. Takže je
1: jako
0: to opravdu,
1: doma,
0: je to neviditelná zátěž, no. Nevím teda pro koho, ale neviditelný to je, prostě se to děje. Tak pojďte nám dát vědět, vy kdo nás posloucháte, zajímá nás, jaké má váš partner zlozvyky, co kde nechává a nechává to na vás. 777 937 777, číslo k nám.

0: Tohle jsou Imagine Natural na Hit Radio v 7 hodin 15 minut, ve čtvrt na 8, chcete-li hezké ráno. Neviditelná zátěž, to je to, oč tu běží, to je to, co Jasmin otevřela.
1: Já jsem včera otevřela ledničku a našla jsem v ní...
0: Neviditelnou zátěž.
1: Ano, ohlodaný meloun, jo, prostě přítel si dal meloun a pak to zelený jenom vrátil do lednice místo toho, aby to vyhodil do koše. Hlava mi to nebere, úplně mě to vytočilo, doteďka to nechápu, ale ptali jsme se, jestli i vám dělá partner něco takového.
0: No, protože těch věcí v domácnosti je samozřejmě víc, jo, bavili jsme se o tom, že prostě nemůžete dopít zbytek mlíka, abyste nemuseli vyhazovat krabici. No a jak to má třeba doma Katka?
2: Ahoj, vám všem do studia, tady Katka. No, já jsem chtěla říct, že teda můj muž je na to úplný expert. Když to tak pojmenuju, 3 chipsy zůstanou v sáčku, 5 křupek tam zůstane, tabulka čokolády je o jedné řadě, nikdy ani to ne, sečitý 2 kostečky z té jedné řady, jo, a tak dále, a tak dále. To bych mohla tady jmenovat, co všechno se u nás nechává po jednom kousíčku. Mě z toho berou, jak se říká, mory, protože opravdu vy si myslíte, že tam máte na to chuť, tak není nic, si maximálně rozdraždíte. Další věc, čekám návštěvu, myslím si, jak máme chipsy v baru, jsem přesvědčena, zjistíme, nebo ty křupky, protože to je velký pitlík a doď ho nevidíte. On to tak ještě poskládá, že to vypadá prostě jako strašně plné, já to otevřu, tam 5 křupek, návštěva na cestě. No, takže prostě mohla bych vyprávět. Tak se mějte hezky a Jasmin, pevné nervy přeji.
0: To sedí. Mně se líbilo, jak Katka říkala, že na to má chuť a že jí to rozdráždí, tak třeba to její partner dělá schválně, že to je součástí předehry, že tě to dokáže opravdu dostat do varu. Přišlo od vás taky spoustu zpráv, píše třeba Anička z Havlíčkova Brodu. Náš byt funguje jako chytrá domácnost, jenom nevíme, kdo ji naprogramoval, protože přítel si myslí, že toaleťák, nádobí i prádlo mají automatické aktualizace.
1: Eva píše ahojky.
0: Dobře, pojďme.
1: Eva píše ahojky, tak můj muž dělá to, že opatrně otevře bonbonéru a vyžere pár bonbonů. Dneska to již kontroluji, ale dala jsem takový dárek neteři. Otevřela to ještě před námi a říkáte to, asi ti prodali vyžranou bombošku. Tak u nás takto.
0: To je geniální. Já si dovedu představit toho chlapa. Úplně se do toho dokážu vžít, jak to na té nějaká opravdu otevírá ten malý růžek, aby to nebylo poznat, jo. Taky píše Pavel. Čau, než nevyměněná prázdná rolička toaleťáku, mě víc naštve, i když nikdo nedoplní na záchod nové roličky a už tam žádný náhradní toaleťák není.
1: To mi dělá taky můj Kuba, no. Ach jo, no jo. Tak a proč to děláte?
0: No, to se chci zeptat, jako co z toho plyne, proč to děláme, hlavně my chlapi teda.
1: No ty se neptej, ty seš chlap, tak ty mi odpověz.
0: Davide, proč to děláme?
3: Podle mě to lenost.
0: Lenost. Takhle jednoduchý to je, Davide, mi tě nemít.
3: Mimochodem, ty slupky, co nechal tvůj Kuba v lednici, se dává slepicí jíst. Tak jestli třeba... Co?
1: Tamhle jsou dveře.
0: To
1: jsou dveře. Dobrý.

Rehab in my head 7:20. Už za malou chvíli, v rychlé pětce, za nějakých 15 minut, budete moct vyhrát 4 lístky na parádní festiák na Vysočina Fest, tak si to nenechte utíct. No a za malou chvíli přidáme taky další hity. Indila, Dernier Dance. A přidáme taky aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí na cestě do práce a nebo

0: Výrobě ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezóny. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
3: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Ostravě v Odlovské ulici na křižovatce s Kutalovou se střetlo osobní auto s motorkářem a na dálnici D48 na 35. kilometru směrem na Frýdek Místek pozor na odstavené auto.
14: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
15: Křupni Vest a zažeň stres.
16: Vestezlin.cz
17: Hit Radio Zlín.

0: 7.29, tohle je Indila na Hit Radio, krásné ráno, s vámi Michal, Jasmin, David. A David má ranní update, Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: 8 bratrských dvojic na mistrovství světa, některé nastoupí proti sobě. Známým příkladem jsou bratři Williamsovi, každý z nich reprezentuje jiný stát. Připomínám, že světový šampionát ve fotbale startuje už ve čtvrtek. Alzheimerovu nemoc může odhalit pohled do očí. Vědci zjistili, že změny na sítnici oka mohou pomoci včas odhalit vážnou nemoc. Podle studie se klíčové projevy nemoci objevují na okraji sítnice ještě před poškozením mozku. Odborníci říkají, že by běžné oční vyšetření mohlo v budoucnu zachytit chorobu dříve. Pro nové vlasy by se nemuselo lítat do Turecka. Vědci na Tajvanu testovali nové sérum z tropické rostliny, které má podle studie zlepšit růst a hustotu vlasů už za necelé 2 měsíce. Do výzkumu se zapojilo 60 lidí v kontrolované studii, kde část dostávala placebo. Výsledky ukázaly zhruba 25% nárůst hustoty vlasů oproti kontrolní skupině.
0: To je super. Tak asi každý máme nějakého takového kamaráda nebo kolegu, kterýmu by se takovýhle sérum hodilo. Já teda musím říct, že mě moje kouty zatím nesérum. Až to bude naopak, tak to rozhodně ocením, takže děkujeme Davida za tuhle informace.
3: Už abys začal.
0: Je tady rychlá pětka, 4 lístky na 12. ročník Vysočina Festu. Pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď Black Eyed Peas, hezké ráno.

0: I Got a Feeling, Black Eyed Peas na Hit Rádiu v 7.34 a my máme pocit, že celý tento týden budeme rozdávat vstupenky na už 12. ročník Vysočina Festu. Rychlá pětka. To jsou 3 dny parádní muziky pod Širákem.
1: Uslyšíte třeba kapelu Lucie, taky Miraj, Činasky, staví se Divoký Bill, Benny Kristo, MIG21 a spousta dalších od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru.
0: No a kdo dost možná vyrazí, bude Leona. Leono, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, už jste byli někdy s rodinou na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
2: Premiéra.
0: Premiéra. No tak pojďme to zkusit, jak se na to cítíš takhle při pondělku?
2: Nervy.
0: Tak jdem na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké je chemické označení vody?
2: H2O.
0: Nemusel jsem pouštět ani časomíru. Naprosto bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Leo, kolik sekund má minuta?
2: 60.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jakou barvu má růženín?
2: Růženou?
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Těžká otázka. Kolik korun je v jedné 100 koruně?
2: 100.
0: No přesně tak. A pojďme na poslední, na pátou.
1: Ve kterém měsíci dětem začínají oficiálně prázdniny?
2: Červenci.
0: Ano! Ano! Oficiálně červenec, srpen, jenom upřesníme samozřejmě, letos začínají prázdniny už na konce června, děti budou doma o něco déle, ale tvá odpověď je správná. Tak Leo, 4 lístky na 12. ročník Vysočina Festu jsou tvé. Je tam Lucie, Miraj, Činasky, Divoký Byl. Koho máš ráda z těchto kapel, co?
2: No všechny, nejvíc asi MIG21.
0: Bomba.
1: Tak ty si
0: bomba.
1: Užiješ.
0: MIG21. Ale já bych ti, když se o tom, když máš teda ráda MIGy, že bychom si je zahráli, takhle co? A co ty na to?
4: No,
0: že
4: ne, no, ještě to teda sahá do playlistu, jo?
0: Tak co, snadné žít, že bych ti tam pustil?
2: Jo, to je hezký,
0: no
2: děkuju.
0: Tak jo, tak Leo, užijte si to, 4 lístky jsou tvoje a zase někde na Hit Rádiu se těšíme. Děkuju. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Když ti vítr

0: moc fajn, prýmá pohodovka na pondělní ráno, Daša Austin 7.42 na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Nevěděla jsem, že to jméno vlastně existuje, jo? Ale dneska je den svatého Medarda, patrona meteorologů, a podle jedný z nejznámějších pranostik prej platí, Medardova kápě 40 dní kape. Jinými slovy, pokud dneska zaprší, tak se máme připravit na dalších 40 dní vlhka.
0: To je zajímavý. Mě by zajímalo, jestli znáte někdo nějakýho Medarda. Já jsem koukal tady na web, kde jsme, a podle toho je 38 medardů v České republice, což není moc.
1: To teda není moc.
0: Což není moc. Nejvíc medardů je v Praze. Nicméně k tomu pršení, jo, tak já jsem tady našel, že nejdelší souvislý déšť v Česku trval 22 dní. 22 dní v kuse pršelo. Dovedete se představit?
1: Absolutně ne.
2: To znamená, že tato pronostika teda nikdy v historii Česka nevyšla.
0: To je pravda,
1: to je pravda.
0: Já jsem za to teda, nevím, jak ty, Davide, já jsem za to poměrně rád. Jako představa, že 40 dní teda bude kapat pršet, mě teda nebaví. Ale mě teda moc baví to, že vlastně tenkrát už ta meteorologie byla na úplně jiný úrovni než dneska, jo? To, když byli schopni předpovědět déšť na celých 22 dní, a když se meteorologů ptali, jak dlouho to bude trvat, tak meteorologové bez mrknutí oka odpověděli. Už ne 22 dní, prosím mě zahodní, jiná doba, no.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
13: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
14: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor.
19: Trenírkarna.cz.
20: Hej ty,
18: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
19: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D35 na 266. kilometru směrem od Mohelnice stojí u krajnice porouchané vozidlo, dejte pozor. A opatrně v Ostravě v Orlovské ulici na křižovatce s Kotalovou je nehoda.
24: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
25: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
6: Hey, I'm Lady Gaga.
7: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ochlazení dorazí od úterý, teploty spadnou pod 20 stupňů. Začátek týdne přinese slunečno a teploty kolem 25, už v úterý ale přijde studená fronta. Očekává se déšť, místy i bouřky, hlavně na východě země. Oblačné a chladnější počasí potrvá minimálně do čtvrtka, teploty se budou často držet pod 20 stupni, tedy mírně pod červnovým průměrem. V plzeňské zóně padl ošetřovatelku 80-kilový klokan, ženu srazil na zem a kopal do ní. Záchranáři ji převezli do nemocnice s hlubokými tržními ranami, byla při vědomí. Zoo případ zatím nekomentovala, na místě nezasahovala policie. Útoky klokanů jsou vzácné, obvykle nastávají při obraně teritoria nebo pocitu ohrožení. Mnichovské letiště zastavilo provoz kvůli podezření na kouř na věži. Personál musel budovu opustit a odlety i přílety byly zastaveny. Letadla byla odkláněna na jiná letiště, příčina události zatím není jasná. Podle úřadů nebyl zaznamenán otevřený oheň, situaci vyšetřují hasiči. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Vědci ze zlínské UTB pomůžou obcím bojovat s dopady klimatických změn na přírodu. Dokončují online software, který bude volně dostupný a změny v přírodě tak můžeme sledovat třeba i my. Výzkumníci využívají data ze satelitů a sledují třeba úbytek zeleně. Městům to pomůže s plánováním výsadby nebo ochranou ohrožených ploch. Dosud jim snadno dostupná a srozumitelná data často chybí. Parádní slunečné počasí nám bude na východě Moravy pokračovat i dnes. Celý den má být polojasno nebo skoro jasno. Teplota poskočí až na 25.
12: Firma Okno v Želchovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Hezké pondělí.
17: Krásný ráno vám všem.
18: Snídaně šampionů.
16: Utíká to, sviští to, snad i vám utíká to pondělní ráno. Hity nachystaný. One Direction, One Way or Another, taky Nico Santos. Chvíli po osmé, tak jdeme na to, hezké ráno.
19: Hit Radio Zlín.

0: vám hraje pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Díky, že posloucháte Nico Santos, Human Being. Dnes je prosím vás den nejlepších přátel, což jsou za mě teda lidi, kteří jsou na vaší straně vždycky a všude, jo? Že nás vlastně kryjou od školky a ve škole, před rodiči, v práci, před učiteli, partnery. No a myslím si, že kdybychom jim třeba o pomoc zavolali teďka hnedka, že by nám zareagovali, jo? Což třeba u mě asi úplně nehrozí.
1: Jak to?
0: No takhle, aby ti někdo reagoval, tak musíš někoho takovýho nejdřív mít. Jo? Co vy? Máte, no takhle, mám dva nejlepší kamarády, ale věřím, že kdybych ten teďka třeba napsal nebo zavolal, tak jeden by to možná zvednul, ale rozhodně by ani jeden neodpověděl na SMSku. Jak to máte vy?
1: Celkem podobně jako ty, popravdě.
0: No. A my to máme, podle mě chlapi to tak mají všeobecně, jo? Že my o sobě víme, my si jako ani pořádně nenapíšem tohle, pak jednou za měsíc třeba si náhodou si zavoláš, když něco potřebuješ, jo? A vlastně je to tam konstantní, jo? To vy ženy, vy musíte být pořád v kontaktu, ne?
2: Jako asi to tak spíš je, no.
0: Ty máš nějakou takovou kamarádku?
2: Mám Kačí nejlepší kámošku, mám, no.
0: Jasně. Tak mě napadlo, takhle, my jsme tady z té hry venku, jo, s Davidem, protože nám by asi nezareagovali, tak mě napadlo, že bys mohla té tvojí kamarádce napsat. Že bychom si ji otestovali, jestli to je opravdu tak dobrá kámoška, jak si myslíš.
1: Jako se tváří.
2: Jako se tváří.
0: Mohli bychom to myslet třeba, že jsem tvůj šéf.
3: Jo, tak jo. Pecka.
0: Třeba, že jsem tvůj šéf. A že
1: to neuvěří.
0: Že jsi v sobotu někde měla být a já si to potřebuji ověřit. Tak jestli by tě byla schopná krýt, tak co jí napíšeš?
2: Tak počkej, otvírám Instagram, my si píšem tam.
0: No.
2: Dobře, tak hele, píšu random. Kačí, help, kdyby ti volal můj šéf, tak mu plus řekni, že jsem byla v sobotu s tebou. Za něco mě tady hrotil, že jsem měla být v sobotu na akci od rádia, je úplně nerudnej.
0: Aha.
2: Počkej, nerudnej. Ale já na to zapomněla a vymluvila se, že jsme byli spolu a vymýšleli věci na tvoji svatbu. Ona se zanedlouho vdává.
0: Píš, taky to pošleš, jo? Dobře.
2: Sláno.
0: Dobře, tak myslíš si, že se to zobrazí a že něco odpoví, jo?
2: Jako je v práci, ale většinu času tráví v autě v té práci, takže si myslím, že by jako mohla mít přístup k telefonu, že by zrovna nebyla u klienta.
0: Dobře.
2: A snad to bude dobrý.
0: Dobře, tak dáme písničky a vrátíme se k tomu a já doufám teda, že se chytne. B.O.B. Airplanes na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Máte na 9, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Ella Henderson, Rudimental Alibi. Dnes je den nejlepších přátel a my se ptáme, podržel by vás váš nejlepší kámoš v jakýkoliv situaci? Postavil by se za vás, kdybyste fakt potřebovali? My třeba tady s Davidem jsme se shodli na tom, že to máme tak, že i kdybychom našim nejlepším kamarádům, klukům napsali, že umíráme, tak si SMSky všimnou nejdřív tak za týden. Je tak, jo. Ale Jasmin, jakožto žena, říkala, že má nejlepší kamarádku Káťu, Kateřinu, která by se za ní postavila, tak jsme jí zkusili napsat, nebo Jasmín jí zkusila napsat zprávu.
1: Já jsem jí napsala zprávu, že kdyby jí náhodou volal můj šéf, tak aby mu řekla, že byla v sobotu se mnou, že jsem jakože zapomněla dorazit na nějakou akci do Hitrádia a že hledám výmluvu, tak jestli mě podrží. A ona nejdřív napsala jo, vykřičník, neboj, got you, jakože podržím tě, srdíčko a smajlíka, ale pak jí to asi nedalo. A pak chviličce napsala, hele, a ten šéf je trošku debil, ne? Vůbec ten fakt, že by volal a ujišťoval se, kde jsi byla, to je teda magořinec.
0: No tak já si jdu zahrát na tvýho šéfa, Jasmin, já doufám, že to vezme.
1: Já
0: no?
1: Taky teda.
0: Tak jdeme na to. Tak, vytočíme. Hele, už se zvoní. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu Snažina Kateřina.
2: Ano, dobrý den.
0: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radio, nedorazila a tvrdí mi, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
2: Prosím vás, ona mi jde za svědka, my jsme byli spolu a řešili jsme svatební záležitosti.
0: Jasně, takže za svědka vám jde, takže a kdo se vdává, vy máte svatbu?
2: Mám svatbu, no.
0: Jasně, jasně, a kolik máte pozvaných lidí na tu svatbu?
2: 30.
0: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
2: Jako až takhle, jo?
0: No, no. Jestli by říkám, my tady teďka řešíme nějaký personální záležitosti a já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to nebylo možné třeba, že bych za váma dorazil taky, že můžu být třeba někde bokem, nebudu jíst žádný catering, nic, jenom že bych se tam přišel podívat.
2: Jako takhle, je to jako veřejně přístupný, je to na radnici a jako teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
0: Dobře, tak já se když tak postavím někde do boku a já vám musím říct, že vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
1: Kači, ty jsi prošla testem.
0: To je naprosto neuvěřitelný. Tady ne Martin Petrka, ale Michal Knejp. Ahoj Káťo, dobré ráno.
1: Já se omlouvám, že jsem to takhle na tebe nahrála, ale opravdu je den nejlepších přátel a nás zajímalo, jestli nás nejlepší přátelé potopí, anebo ne.
0: Ale jako teda, jestli platí to, že můžu v sobotu na tu svatbu přijít, tak rád přijdu.
1: To tam pak nepřijdu já, neplatí.
0: Tak Káťo... Káťo, jsi naprosto neuvěřitelná. Tak přejeme za Hit Radio, ať se svatba vydaří. Máš skvělou kamarádku Jasmin a děkujeme. Test zvládnut.
2: Test zvládnu. Super, no díky.
0: Tak krásné ráno, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je neskutečné. Zvládla to naprosto bravurně a my teda tady s Davidem, jestli můžu mluvit za Davida, tak trošku závidíme, protože nám by se tohle rozhodně nestalo.
1: Já se ještě jednou omlouvám. Počkejte, bliká mi tady telefon právě od Kačí. Miluju, sežrala jsem to i s navijákem.
0: No a takhle, stále tady je ta otázka, jestli tam teda můžu v sobotu přijít. Tak jo, tak jestli máte nějakýho nejlepšího kámoše, jakože určitě máte, vzpomeňte si na něj, připomínáme, dnes je den nejlepších přátel. Za chvíli další muzika Miley Cyrus, Činasky, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?

0: Již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
1: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
2: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
3: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase Opava Hlučín na průtahu Dolního Benešova se srazilo osobní auto s nákladním a v Ostravě v ulici 1. máje havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné, ale počítejte s omezením.
6: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
7: Křupni Vest a zažen stres.
8: Vestezlin.cz
9: Hit Radio Zlín.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: 8.32, tohle jsou Činasky každý ráno a Činasky se po pauze vrací na pódia. I o tom bude ranní update Davida, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Skupina Činasky se opravdu po pauze vrací na pódium. Už 13. června odstartuje ve Valašském Meziříčí své historicky nejdelší letní turné. Nazvala ho prostě Open Air Léto 2026 a navštíví 18 míst po celé republice. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na Klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Odborníci varují před umělou inteligencí, upozorňují, že by lidé neměli nechat AI přemýšlet za sebe. Hrozí totiž, že pokud mozek nebudeme aktivně používat, může časem zakrnět.
3: Nekoukej se na mě.
4: Ne, já jsem chtěla říct, že jsem si z toho důvodu vztáhla do mobilu takovou aplikaci na trénování pozornosti a paměti. Bohužel mi to vydrželo jenom zhruba týden, protože mám málo místa v mobilu a tak jsem zbytečný aplikace smazala a tuhle jsem tam zařadila.
2: Já myslím, že protože jsi zapomněla, kam jsi si uložila.
3: Ale já jsem třeba v pohodě, jo, mě tohle nemůže ohrozit, jo. Co nemáš, nemůže zakrnět. Jinak ty jsi říkal, Davide, že jsme se tady o tom bavili, že vlastně lidi používají AI i na počítání základních příkladů, jo.
2: Já jsem se nedávno přistihl, že v kanclu jsem měl právě nějaký jednoduchý příklad. A říkám si, než bych se trápil, jej, dám to do AI a měl jsem to za 30 vteřin, no.
3: Fakt? Takže příklad 2x2.
2: Tak to bych ještě snad dokupy dál.
3: No to počkej, 4. No snad. 3x6.
2: 3x6 je 18.
3: 9x9.
2: 81.
3: No tak dobrý, prošel. A teďka 1053x826. A dělej.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, Linkin Park, Hit Radio v 8.40. Hezké ráno. Dnes, v pondělí, dojde k neobvyklé byrokratické situaci. Náš pan prezident Petr Pavel osobně dorazí na zasedání vlády, aby tam pořešili zahraniční cesty, jejich koordinaci. Takže v překladu, ten nejvyšší nadřízený se jde sednout přímo na pondělní poradu k řadovým manažerům a přiznejme si, že právě tohle známe asi úplně všichni, jo? Když víme, že má šéf dorazit. Takhle, když to víme, že má dorazit, tak to je dobrý, jo, ale když dorazí na ohlášení, ježišmarja, a najednou se uklízejí ty stoly a vypínáme ty internetové záložky a najednou všichni vypadáme, že víme, co děláme v té práci.
1: Jo? Že si zasloužíme to naše místo. No jak by to vypadalo tady, kdyby přišel nejvyšší majitel naší budovy, bychom museli schovat ty cheeseburgery tady, protože tady se nesmí jíst.
0: Tady se, nikdy nejí. No jak by to vypadalo, ono, já nevím, jestli všimla, Jasmin, my jsme v rádiu a dost pravděpodobně nás teďka naši šéfové poslouchají na cestě, jo? Takže tímto zdravíme, rozhodně tady není žádný nápoj, žádná tekutina, rozhodně tady není nedojedený McDonald's. Jo?
1: Jsou rozsvěcená světla, kamery zapnuty, vše je, jak má být.
0: Přesně, milujeme tuhle práci, moc děkujeme za tuhle práci. Já jsem si to vždycky přál, prostě vysílat takhle ráno a opravdu teda strašně moc děkujeme.
1: Je to bomba, děkujem.
0: Je to skvělý, co? Jasmin, hele, já bych, kdyby to šlo, abych vysílal moje od rána od 6 až 18. Clean Bandit, Anne-Marie, Rockabye, za chvíli další muzika pro vás a staví se i Tommy Cash s jeho kafičkem Espresso Macchiato. Hezké ráno, Hit Radio.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
9: nábytek. Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
10: Já ho už naplánovala.
11: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
9: Prosím, posadíme naše do restaurace.
10: A budem řádit.
11: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
12: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
13: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
12: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
19: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
15: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
20: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
21: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Hit Radio 851. Espresso macchiato. Kdy jste se naposledy stěhovali? Co? Stěhování. To je taková zvláštní životní disciplína, do které se nikomu moc nechce a vždycky si říkáte, že příště třeba, když se budete stěhovat, takže to uděláte třeba chytřej a stejně se něco pokazí.
1: Třeba taková Verča z České Lípy, ta se před 12 lety stěhovala do nového bytu, všechno v krabicích, všude jeden velký chaos, jenom si potřebovala prej rychle opláchnout pár věcí v umyvadle, pustila vodu, umyla, co potřebovala a odešla. Jenže netušila, že sifon je úplně prasklej a než se vrátila, tak vytopila rovnou 4 patra pod sebou. Takže vlastně ještě dřív, než se pořádně zabydlela, ta, která platila vodu a opravy sousedům.
0: Možná si říkáte, co to je za historku, kde jsme na to přišli. Tak takovouhle historku nám do naší soutěže poslala Berča. A my se vás ptáme, jestli si myslíte, že máte třeba lepší stěhovací historku, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz, podělte se o ní s námi a když se s námi o ní podělíte, a bude opravdu epesní, tak hrajete o LED televizi Samsung v hodnotě, a teď pozor, držte se, 23 tisíc korun. Nová telka Samsung, OLED telka Samsung za 23 tisíc a my v pátek, už tento pátek, tady ve snídaní šampionu, vyberem autora té nejlepší stěhovací historky a televize za 23 táců může být vaše. Tak komplet detaily na webu hitradio.cz a teď od nás. Další skvělá muzika, do 9, než se rozloučíme, Leony, taky One Republic na Hit Radio. Hezké ráno.

0: šampionů a my vám chceme moc poděkovat, že jste se stavili a doufáme, že zítra den budete samozřejmě i po deváté.
1: I po deváté a i zítra od 6 do 9, kdy se samozřejmě ve snídaní šampionů zase slyšíme.
0: Tak ať se vám daří, mějte hezký pondělí, ať vás čeká cokoliv, i kdyby to dneska mělo být něco nepříjemného, tak pamatujte, každé pondělí musí někdy skončit.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Tak se mějte hezky a budeme se na vás těšit opět zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
3: Nejlepší dopravný servis na východě Moraví, Julia Cecek vám už praje krásný pondělok a měříme rovnou na cesty na silnici 487 v obci Janová, kúsok od Stěrky, Písky, Drtě, Kameny, Predajně, tak tam presne hlásíte nehodu. Auto s motorkou sa nám tu sťukli, prechádzajte teď so zvýšenou opatrnosťou, takto upozornenie až zhruba do 11. hodiny. No a ťukanec dvoch aut sa už doriešuje na Sokolovskej v Uherskom Hradišti, tak tiež dávajte tam pozor, jazdite opatrne a vaše dopravné info volajte na 800 511 611.
4: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Druhý červnový týden začne v duchu letních teplot kolem 25, už v úterý se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky i občasné bouřky. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se ale mělo zase mírně oteplit. Řidiči s dalším omezením musíme ode dneška počítat na tahu mezi Valmezem a Rožnovem. Kvůli přestavbě křižovatky v Zašové tady je ode dneška kyvadlový provoz. Dopravu řídí semafory. Omezení skončí do 15. srpna. Jednání vlády Andreje Babiše se dneska zúčastní i prezident Petr Pavel. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš ale dříve řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se posouvá o 2 týdny. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's Clubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne ale v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hru s Kanaďankou Bokovou.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
3: Dneska je tam ale nádherně, musím povedať, že ten týždeň rozbiehame pekne slnečno, 19 stupňov hneď takto minútu po 9. hodine, tam máme, čože je úplná ideálka a pozor, bude to stúpať vyššie a vyššie, dneska si toho slnka budeme naozaj dosť užívať, maximál sa dotiahnu na 24 až 25 stupňov.
7: Hit Rádio Zlín.
3: Ja sa teraz tak trošičku musím pochváliť, lebo ja som včera oslávila narodeniny, tak som z toho mala veľkú radosť a potom na mňa vyskočil niekde z nenadajky zoznam, že čo všetko by som mala stihnúť do 40-ky. Tak ak sa v tejto fáze nachádzate práve teraz aj vy, tak sa na to pozrieme, že či ešte máte často stihnúť, alebo či už ste to prešvihli a budete to skrátka stihať po 40-ke. No mrkneme na to. Teraz posielam ping.

0: Skvělá muzika pekne našla pana Panic at the Disco High Hopes z Hit Rádia Zlín a krátko pred pol desiatou, dúfam, že si pondelok poriadne užívate. Sme riešili pred malou chvíľou to, čo treba stihnúť vraj do 40-ky, teda sú podľa zoznamov na internete a písala mi Peťa z Malenovíc, ktorá sa veľmi pobavila na tom, že som hovorila, že si treba dávať, alebo už respektíve nedávať budík na to, aby som sa napila, tak ona mi vraví, že, alebo respektíve písala, že ja si dávam budíky stále na vodu, pretože ináč by som zabudala. A ja teda musím k tomu iba priznať to, že ja málo pijem vody, mala by som piť viacej a ešte som si budíky nenastavovala na to pitie vody. Asi to začnem robiť. Takže to je úplne ako ináč. Ja až teraz v tej 35-ke začínam s tým, že si začnem dávať budíky na vodu, pretože ja na to ináč úplne zabúdam. A keď sme pri tom zabúdaní, ešte mám pre vás jednu takú pikajdu, čo sa mi stalo dneska ráno, že v tom vlastne nie sme úplne ako sami a zabúdajú aj tí naši partneri. Ja som ráno potrebovala sa dostať k našemu autu, a keďže posledný, kto šoféroval, bol môj pán manžel, tak sa ho pýtam, kde je auto, a mi hovorí v našej ulici. Moje ráno dneska vypadalo tak, prosím pekne, že som behala s kľúčami od auta po celej našej ulici. Nenašla som ho. Tak som šla o ulicu vyššie, nenašla som ho. Tak som mu 10-krát volala, nezdvihal mi telefón. Tak som dobehla úplne udýchčená domov, vravím, kde je auto, prosím ťa, kde je auto. A on mi s kudom povie, jaj, ja som ho nechal u rádia, lebo ja som šiel potom domov trolejbusom. Tak si vravím, výborne. Takže aj takéto rána sú, skrátka, niekedy sa môže stať, že zabudneme na to, kde sme zaparkovali aj auto, a nakoniec zistíme, že ho ani neparkujeme u našeho vlastného domu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Skonto nabité.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto nábytek.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz.

0: CZ. One by Allegro.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
1: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
5: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
4: Souhlasím.
6: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
0: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
12: Trenírkárna.cz.
13: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
12: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
14: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
15: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
16: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
17: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga ku koncu 9. hodiny z Hit Rádia Zlín. Dúfam, že si užívate rozbeh týždňa pondelok spoločne s nami. A pokiaľ ste práve teraz na ceste, tak najlepší dopravný servis na východe Moravy. My sa ideme spoločne pozrieť, ako to vypadá na cestách. Mala by to byť relatívne v celku poudička. Teraz je taký ten čas, kedy už väčšina z nás je buď to v práci, deti sú odvezené do školy, takže teraz pokiaľ niekam prechádzate, tak v podstate úplne na pohodu. Jediné, čo tak môžem pripomenúť, nejaké prekážky na vozovke. Výmol u kanálu na kraji vozovky, miesto je tam označené výstražným trojuholníkom a je to prosím pekne v obci Seninka, okres Vsetín, tak tam si na to dávajte pozor a v ulici Masarykovo námestí v Uherskom Hradišti v dĺžke 220 metrov je trh, tak to som sa teraz veľmi pobavila, pretože ja vám to takto čítam a toto upozornenie, prosím pekne, je od 28.12.2025 až do 6.12.2026. Takže ak by som vám niekedy nemala čo v doprave povedať, bude to zrovna toto v Uherskom Hradišti, tam proste celoročka. Dávajte si na to pozor a vaše dopravné info volajte na 800 511 611.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Rožnov pod Radhoštěm připravuje na červen městské slavnosti. Rožnov mě baví. Nabídnou mimo jiné i nejdelší stůl v historii města, u kterého budou moci lidé posedět. Slavnosti budou 19. a 20. června. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Íránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolína Muchová. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Teploty nám veľmi rýchlo vystúpali. Z tej 17, na ktorej sme začínali, keď bolo ešte 9 hodín, tak 3 minúty po 10 sa už dotiahujeme na 21, dnešné maxima 24 až 25 stupňov. To sa nám podrží dokonca až do večera, to už celkom predbieham, ale ak by ste chceli na večernú prechádzku niekedy o 8 hodine večer, tak ešte stále bude 21, takže ideálka.
7: Hit Rádio Zlín.
0: Teraz už skvelá našlapaná muzika, čo pre vás mám prichystanú.

0: nového kamoša, tam blikal na mňa z auta a som z toho také ako nadšená, hej, že sme si spolu takto dali niečo na blikačky. No a určite všetci veľmi dobre poznáte aj takéto preblikávanie od vodiča v protismere, tak tam je hneď niekoľko možností. Buď nám preblikol, že máme si zapnúť svetlá, alebo že niekde pred nami stoja policajti, alebo že tam je niekde radar. U tých dvoch prvých to ešte funguje, ale u toho radaru, tak teraz znovu pozor, pretože technika tá už je o krok ďalej a už nebude stačiť iba takéto rýchle pribrzďovanie na poslednú chvíľu. Vo Valašskej Polánke napríklad totiž začalo fungovať úsekové meranie, a to znamená, že to nesleduje len ten jeden okamih, než vy pribrzdíte, ale vlastne celý ten úsek, takže vám nestačí už iba pribrzďovať pri značke a potom zas pridať, ale hold si to naozaj musíte držať pekne poctivo celú tú cestu. Ináč viete, čo hrozí. Pokutička.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
1: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se

0: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
7: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: časť. Krásny pondelok vám všetkým prajem. My sme pred malou chvíľou ešte riešili, čo by všetko mohlo znamenať Coco Jumbo, pretože sme si hrali hitovku z 96. Mr. President a veľmi som sa pobavila, pretože mi písala Táňa, až od Vízovíc v 20-ke by to znamenalo party do rána, v 30-ke to znamená čistú kuchyňu, v 20-ke nový mobil, v 30-ke radosť z nového vysávaču. A presne ja som si takto ako spomenula, jak sa menia aj tie priority, aj tie darčeky, že keď sme proste mladší, tak si dávame nejaké, ja neviem, fakt ako nový telefón a tak ďalej. Možno sa pletiem, ale mňa napríklad minula takto potešilo, že som dostala rýžovar. Áno, je to skutočne tak, že som sa potešila z rýžovaru. Takže toľko, som iba chcela povedať, opäť sa vraciame k tomu veku. Dneska sa o to tak trošičku opieram tým, že som včera oslavila narodky. Aj som úplne zabudla, čo som vám chcela povedať. No hlavne si užívajte nielen dnešok, ale celý ten život. A keď to je so skvelou muzikou Citradia Zlín, tak je to predsa super ideálka. Linkin Park alebo Mark Ember už za malú chvíľu.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
11: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém Městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.methodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Neviem, ako sa to darí, proste Taylor Swift, ale keď urobí nejakú hitovku, tak je to vždycky niečo veľmi chytlavé, rytmické a ešte aj s dobrou choreografiou, ktorá sa dá veľmi rýchlo naučiť a veľmi ľahko. Mimochodom to zistíte aj na našom Instagrame Hit Radio Zlín, keď sa tam preklikáte našimi reelskami, veru, že myslím, že už sme tam na toto aj tancovali. Najlepší dopravný servis na východe Moravy a vy už ste nám aj písali, posielam dopravné info, nehoda dvoch aut na Bystričce. Na mieste už sú záchranné zložky, dá sa teda prejsť pomaly, opatrne na cestách, je teprve pondelí, píše nám Lenka. Leni, ďakujeme ti moc za info, keby ste mali niečo ďalšieho aj vy, tak nám dajte vedieť na našu WhatsAppovú linku 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Zlínský kraj chce dál podporovat vzdělávání zdravotnických záchranářů. Důvod je jednoduchý. Záchranářů je nedostatek. Na Univerzitě Tomáše Bati proto vznikl nový vzdělávací program. Ten přiblíží mluvčí kraje Soňa Ličková.
12: Studijní program zdravotnické záchranářství byl za podpory Zlínského kraje na Univerzitě Tomáše Bati akreditován v roce 2024. Vznikl jako odpověď na rostoucí potřebu kvalifikovaných zdravotnických záchranářů, a to nejen ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice.
11: Univerzita musela pro zajištění výuky sestavit tým odborníků, protože jejich stávající kapacita byla pro nový program nedostačující. Žena na Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video ze zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putratri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Teploty sú na 22 stupňoch, dnešné maxima dotiahnu na 24 až 25 stupňov. Počítajte s tým, že budeme mať príjemný slnečný deň, večer ideálny na prechádzku s 21 stupňami. V priebehu noci tá teplota poklesne maximálne, alebo respektíve minimálne, ako sa to vezme, iba na 16 stupňov, takže vlastne aj noc bude úplne príjemná a úplne pohodová.
9: Hit Rádio Zlín.
0: Toto krásne počasie ideálne na výlet a preto pre vás bude mať už za malú chvíľku súťaž do Archeoskanzenu Modra. Tak počúvajte pozorne. Ešte pletím, ešte predtým vás však vtiahnem do totálneho raju. Raju, ktorý tentokrát majú na starosti Coldplay. Ich úžasný Paradise práve teraz 4 minúty po 11. z Hit Rádia Zlín.

0: Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
7: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
8: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
9: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
10: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu. Woo!

0: Ako na to, tak to sa dozviete aj na našom webe hitradio.cz. Ahoj!
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
2: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
15: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Dneska je jeden nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Rádia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
20: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu slečna Kateřina.
21: No, dobrý den.
20: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné. Já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hitrádia nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma. Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
0: Svatbu, no.
20: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
0: Jako až takhle, jo.
20: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
0: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
20: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knej v Hitrádiu.
19: Kati, ty jsi prošla testem.
16: Nejsi snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V Davidském tunelu ve směru na Troju bourala dvě auta. Doprava tam zpomaluje. Nehodu hlásíte taky v Podbabské ulici směrem od centra. A opatrní buďte ve Václavkově ulici, jsou tam v sobě dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
3: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 12 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře, ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hru s Kanaďankou Mbokovou. A teď pojďme do našeho regionu.
9: Billboardy u bývalého soudu v centru Zlína už zdobí street artová díla. O víkendu se je vzali do parády místní umělci a vytvořili tam povedené grafity třeba Tomáše Bati nebo Medvěda. Billboardy nedávno odkoupilo město a přetvořilo je na plátna pro street art. V první fázi se tam ovšem objevily jenom nevzhledné podpisy a čmáranice. Na druhý pokus už to vyšlo skvěle.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: Po celý dnešek čekejme na východě Moravy většinou slunce a maxima až 27 stupňů. V noci bude kolem 15. Zítra nás čeká oblačnost přeháňkami nebo i bouřkami, a to hlavně odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Nádherné pondělní poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, taky dobrou chuť k obědu. Posloucháte Hit Rádio a začínají vaše oblíbené srdcovky, to znamená 5 fantastických hitů, které nás vezmou zase do 90. i 80. let. Znovu se zavzpomínáme a ta 6. pak bude na vaše přání. S tou první srdcovkou se vydáváme do Francie, konkrétně do roku 1998. Mám tady elektronický trio Stardust, možná hit, který jste dlouho neslyšeli. No a dneska to bude o dovolených. Pojďme si to pondělí v práci zpříjemnit vzpomínkama na dovolenou. Která dovolená u moře byla pro vás ta první? Dejte vědět na náš WhatsApp.

0: Trochu netradiční hit na Hit Radio Stardust, The Music Sounds Better With You. Je 12 hodin 6 minut, první srdcovka na pondělní pravé poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na číslo 777-937-777 my můžete dneska psát vaše vzpomínky na první dovolenou u moře. Kolik vám bylo, kam to bylo? Píše Marek a píše: ahoj, já jsem byl poprvé u moře s rodiči ve Španělsku na Costa Bravě. Jeli jsme tam 24 hodin autobusem. Dvoupatrák, nezapomenutelná cesta, spousta řízků. Bylo to v roce 2000, bylo mi 14, v noci jsem spal v uličce a přes den jsme koukali na televizi, když nám ji řidič pustil. Zdraví Mára. Máro, to je nádherná vzpomínka. Costa Brava. Myslím si, že, hele, kdo zažil cestu autobusem na Costa Bravu ruku nahoru? Půlka republiky se teď momentálně hlásí. To jsem si 100% jistý. To byly neuvěřitelné cesty. A kdo si tam odsaď přivezl zlatý řetízek, který mu zčernal 2 týdny po návratu z dovolený a měl z toho zelený krek ruku taky nahoru? Hele, 3/4 Česka. Jaké jsou ty vaše vzpomínky? Kde to bylo? Kam jste jeli? S kým to bylo? Dejte vědět, pojďme si udělat to pondělí v práci trošku příjemnější a zaměstnat hlavu těma krásnýma vzpomínkama na poprvé, co jsme viděli moře a ochutnali ho, že bylo skutečně slaný. 777-937-777. No a Máro, když to bylo v roce 2000, tak já tady mám srdcovku z roku 2000. Monkey Business vydali svoje úplně první album právě na startu nového milénia a objevil se na něm i jejich dosavadní největší hit. Jmenuje se My Friends. Tak tady, pro vás, přátelé, na Hit Radio. Srdcovka číslo 2.

0: jeden z nejemotivnějších hitů na téhle planetě. To je strašná energie. Mazec. Taky ho máte tak rádi. Já mám normálně až slzy v očích. Nedvysvětlím. Já mám tuhle píseň spojenou s filmem Číslo 5 žije a když Johnny 5 chytá toho lumpa Oscara a sleduje, jak mu vytéká baterie a i přesto, že ví, že umře, tak se nevzdává a jde po něm. Uf, to je mazec.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A takový jsou srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Film Číslo 5 žije, tak to bez pochyby je jeden z filmů, který jsme sledovali, když jsme jezdili na dovolenou karosou, autobusem, byla tam někde na kazetě. To prostě to nesmělo chybět. A dneska vzpomínáme na to, jak vy jste kdysi dávno jezdili na dovolenou, kam to bylo, kolik vám bylo. Tak třeba Irena píše: ahoj, můj první zážitek uvidět moře se datuje až do roku 1966. Tehdejší Jugoslávie, jezdili jsme jako děti o prázdninách do Jugošky na celý měsíc, byl to výměnný pobyt. Bylo mi 13, bylo to úžasné. Pak jsme jeli ještě dvakrát, byla to úplně jiná země než dnes. Lidé milí, přívětiví, opravdu nezapomenutelné zážitky. Zdraví Irča. Moje první dovolená, tak ta byla s rodiči v Kalábrii. Jeli jsme tam asi 19 hodin autobusem, mě bylo 5, takže jediné, co si z toho pamatuju, že jsem po příjezdu kousnul do sušenky a vypadl mi kývající se zub. A z vyprávění, že mě poslali rodiče ochutnat moře, tak jsem si nemohl nelíznout jako každý, ale spojil jsem dlaně a nabral plnou hrst. Skvělý. Zdraví Martin. Další zpráva, tak ta je od Lenky. Ta píše: ahoj, tak tohle přesně dneska potřebuju, pracovní morálka na bodu mrazu, pondělí mě nebaví, a tak vzpomínám na svou první dovolenou, byla v Itálii, byla jsem tam s babičkou a dědou, naši tenkrát nemohli, bylo mi 9, jeli jsme dokonce na výletní plavbu lodí, pozorovat rybičky, moc si toho nepamatuju, protože jsem mi celou cestu krmila z paluby. Rozumím. No, tak někdy jsou i takovýhle vzpomínky. Co vaše první dovolené? Pojďme si znovu zpříjemnit to pondělí v práci. Kdy to bylo? Kolik vám bylo? Jak jste tam jeli? A jak vám chutnalo tehdy tenkrát to moře? Bylo fakt slaný? 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. A my si dáme další srdcovku, už s číslem 4. Bude to trocha romantiky. Eternal na Hit Rádiu, jenom pro vás. Je to jakože vyloženě letní dovolenková věc. Tak možná, že na vaši dovolený jste to poslouchali.

0: Spritz, Zitem, Call on Me. Pánové, jestli v tomhle horku a při pondělku máte nízký tlak, doporučuji, podívejte se na videoklip, ono vám to... Ono vás to postaví na nohy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Víc k tomu dodávat nemusím, je 12 hodin 23 minut, posloucháte srdcovky na Hit Rádiu. Máme všech pět srdcovek za sebou a tak ještě pár vzpomínek na vaše dovolené, které jste trávili dneska, tak si vzpomínáme na úplně první dovolený u moře. Tak mám tady hlasovky od Kamči.
2: Ahoj Jirko, zdravím do rádia. Já vzpomínám na svoji první dovolenou, která byla, když mi bylo 10 let. Jeli jsme s mamčou a ségrou vlakem do Rumunska. Bylo to v roce 89. A bylo krásný to, že moře bylo opravdu slaný, tak jako vždycky, ale chytali jsme tam obrovský medúzy, který naštěstí nežahali. Bylo to takový to želé, se kterým jsme se tam hráli, házeli jsme ho po sobě, byla to sranda. A když jsme jeli domů tím vlakem zpátky potom, tak mi ten den bylo 10 let. A tím, že jsme tam strávili tu dovolenou s těma lidma, kteří tam s náma byli, tak pak vlastně celý ten

0: Tak to je celkem jednoduchý, to já si to vybavím. Taky krásně Malgrat de Mar, Costa Brava, Španělsko, taky 24 hodin autobusem, taky jsme spali v uličce a byl jsem už na střední, to znamená z prváku do druháku, no, takže mi bylo kolik nějakých 16 let, něco takovýho. Jo, trošku jsem si počkal, to je pravda, ale taky na to vzpomínáme s láskou. A teď důležitý dotaz. Vybavíte si nějakou píseň? Z té dovolené? Nebo z jakékoliv dovolené u moře? Ať to máme hezky jako do tečky. Dejte vědět na 777-937-777. Nejoblíbenější píseň z vaší dovolený. Napište mi u toho, kde to bylo a jednu si dneska určitě zahrajeme. Už za chviličku srdcovce na přání.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
13: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hozier na Hit Radio s hitem Too Sweet, je 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní poledne užíváte ve společnosti Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky a je před námi poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání. Dneska vzpomínáme na první dovolené u moře a také na hity, které si pamatujete z letních dovolených. A Terka napsala: ahoj, moje nejlepší dovolená byla s rodiči taky na Costa Bravě. Loret Demar. Jako největší vzpomínku mám tanec u bazénu s mamkou a animátory. Učili nás pořád nějaké taneční kroky a naučila jsem se tam tanec na písničku La Sketchup. Když jsme se vrátili do Čech, ještě to tady nikdo neznal a my jsme na diskotéce vypadali jako blázni, když jsme to tančili. O měsíc později už to bylo úplně všude. Zdraví Terka a děkuju moc za dnešní vzpomínky. No, tak já myslím, že tohle je tanec, který umíme každý, a tohle je přesně ten hit, který máme spojený s letní dovolenou. Na Hit Rádiu La Sketchup, mimochodem rok 2002. Je to možný, 24 let. No tak pojďme si zatančit, jo? Kolena k sobě a co to je? Ten kohout na závěr, nahoru.

0: Tohle se povedlo hodně. David Guetta tady svým Stones and I.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Hit gone, gone, gone, to znamená pryč, pryč, pryč ve volném překladu a přesně takhle pryč už jsou i pondělní srdcovky. Je 3:15, ale na Hit Rádiu pokračujeme dál. Za chviličku například Imagine Dragons, Hit and Bones. Mimochodem Imagine Dragons, tak jeden videoklip ke svému hitu nahráli i v Česku. Kdybyste chtěli vědět, který to byl, odpověď najdete na Instagramu Hit Rádia. Za chviličku tady Imagine Dragons, taky stihneme i Daltona a v jednu nejnovější zprávy.
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
16: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru naší polední pauzy Jennifer Lopez, tedy J-Lo na Hit Radio 12.58, jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na konci Seninky směrem na Valašskou Polanku. Na kraji vozovky se vytvořil nebezpečný výmol, je označený výstražným trojuhelníkem. A připomínám taky, že přímo ve Valašské Polance nově rychlost hlídá radar. Měří úsek od pomníku po jednotu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažeň stres.
4: Vestzlin.cz.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Heal. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Syniaková. A teď pojďme k nám do regionu.
4: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesá třetí měsíc v řadě. Výrazně tomu pomáhá rozjezd sezónních prací ve stavebnictví a dopravě. Na konci května bylo u nás v regionu bez práce lehce přes 15 000 lidí, nejvíc na Vsetínsku, kde na jedno volné místo připadá skoro 5 uchazečů. Firmy stále nejvíc schánějí řidiče a obsluhu strojů.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
4: Do večera si budeme na východě Moravy užívat slunce a teploty až 27 stupňů. Zítra už nás čeká většinou oblačno. Dopoledne přehánky jen výjimečně, odpoledne už budou srážky četnější.
1: Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Pondělní odpoledne pokračuje, 13 hodin, 2 minuty, jsem rád, že jste s Itrádiem. Máte dneska blbej den? Vstali jste levou nohou a je vám k tomu ještě navíc horko? Chápu. Takhle, já jsem cestou do práce viděl pána na sluníčku v kožených upnutých kalhotách a nebyl to motorkář. Tak jsem si vzpomněl na scénku Rose v seriálu Přátelé a říkal jsem si, ale jo, teď ještě může být hůř. No a nebo místo kožených kalhot vám po obědě takhle můžou přinést kafe ze sloního trusu. Je to nechutný? Je. Je to reálný? Taky ano. A lidi za to ještě platí. Podrobnosti řeknu za chvilku, teď si dáme hity. Ej, Vamex, na úvod hodiny.
1: Hit Radio Zlín.

Dá se říct, že tohle už je klasika Blink 182, I Miss You. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. A jestli si říkáte, že žijeme jenom jednou a že bychom tak měli všechno vyzkoušet v tom životě, tak mám pro vás celkem zajímavou challenge, a to kafe ze sloního trusu. Jo, slyšíte správně, za mě teda absolutně nechutná záležitost, ale lidi to vyhledávají a platí za to docela ranec, jo. Já teda osobně nejsem smířený ani s cibetkovou kávou, takže tohle pro mě není. A tohle kafe funguje samozřejmě na úplně stejném principu jako to cibetkový, akorát teda se podle mě ty zrnka trošku hůř hledají. Podle odborníků je to ovšem delikatesa. Prý se v žaludku slona zrnka marinují ve směsi ovoce a bylin, co za ten den snět, a jedno espresso tak stojí 350 korun. No, co vy na to? Nevím. Za mě ne. Ale jak se říká, proti gustu, že jo? Navíc já osobně bych teda tomu moc nevěřil, jo? Je to pochoutka, která pochází z Thajska, a tam se taky nedá ničemu věřit, jo? Jsem slyšel, že dokonce i holky tam čurají ve stoji u pisoáru, tak vy si dát radši nějakou hudbu. Posloucháte Hit Radio.

0: zas a zas. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Zlín.
2: Je 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a ode dneška, že prý pondělí je blbej den, jo, teď dobře poslouchejte, ode dneška, tedy od pondělí, nám začínají 3 týdny, kdy vám v odpolední show Hit Radia natankujeme plnou nádrž. Jo, je to tak, my jsme Hit Radio, tedy rádio, který vám dá opravdu plnou nádrž zdarma a je nám úplně jedno, jaký jsou ceny benzínu, jo, nás to prostě nezastaví. My víme, že nás velmi často posloucháte v autě a jsme za to rádi a tak společně můžeme být ještě chytřejší než vaše navigace. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky a když na cestách narazíte na nějaké komplikace, kolonu, objížďku nebo třeba do auta před váma, dejte nám info na WhatsApp Hit Radia. Každé od poledne vybíráme z těch denních zpráv člena dopravní hlídky Hit Radia, který od nás dostane plnou nádrž gratis. Ode dneška po celé 3 týdny. To vám žádné jiné rádio nedá. Pouze v odpolední show. No a když jsme teda u našich show, tak odpoledne víme, co se bude dít. No a co se dělo dneska ráno, to si pojďme připomenout.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
3: Dneska je jeden nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
4: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu slečna Kateřina.
5: No, dobrý den.
4: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych se potřeboval.

0: Mezinárodní den přátel. A Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
1: Kati, ty jsi prošla testem.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Či a šéfer rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prostě posadíme naši do restaurace
7: a budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
9: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
10: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
9: Souhlasím.
11: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
18: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
19: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Půl druhé pryč, páni, toto letí. Za hodinku touto dobou už můžete mít mimochodem v mailu lístky na koncert Evy Farné v Edenu, co bude o víkendu. Mám je tady pro vás připravený. Jo, ať máte to pondělí fakt v pohodě. Já to chápu, není jednoduchý po víkendu přijít do práce a nikoho tam nevzít se šivačkou po hlavě. Máte můj obdiv za to, že udržíte nervy na úzdě. Takže moc děkuju za to, že posloucháte Hit Radio a že vás baví i srdcovky. Pět legendárních hitů, co už mají šediny a některé také i invalidní vozík, jsou vždycky ve 12 hodin od pondělí do pátku. Dneska přišla jedna hezká zpráva, proč srdcovky nemůžou být víckrát denně. Tak je to pravda, ale pak by třeba nebyly tak výjimečný. Na druhou stranu, jestli máte opravdu rádi hity z 80. 90. let a milénium, tak doporučuji od 18 do 21 hodin také každý den poslouchejte i naše hitrádiovské speciály, protože čeká vás pořád Hitrádio Klasik, kde právě tyhle hity z 80. a 90. let hrajeme každý den od 18 do 21 hodin. No a když jsme u těch srdcovek, tak jedna, která se mi dneska do vysílání nevyšla, ale když už se bavíme o tom našem speciálu, tak se na ní můžeme i trošku naladit, tak to je z roku 1993 a věřím, že vás v pondělí odpoledne nejenom probere, ale hlavně potěší. Teď na Hit Rádiu legenda legend. Headway!

0: Máte tohle rádi, anebo máte rádi úplně jinou muziku? Dejte nám vědět na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet od nás tady z vysílání, jaká hudba vás baví. A když navíc tu vaši píseň i s vaším vzkazem uslyšíte o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne, tak můžete vyhrát ještě speciální Garmin hodinky v hodnotě cirka 7,5 tisíce. Máme tady typ Bounce 2, takže jestli máte děti, tak tohle je přesně pro vás. Jsou to speciální hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení, mají jednak spolehlivou GPSku, můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to prostě jako ideální volba pro menší školáky. Tak to pro vás máme i teď o víkendu, v sobotu a v neděli. Prostě poslouchat Hit Radio se vyplatí od pondělí do neděle.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
17: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.methodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Atmo Music a Andělé, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a pokud jste právě teď za volantem, dejte volume doprava. Je tady doprava. Tyjo, jsem rýmář teda.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na konci Seninky směrem na Valašskou Polanku. Na kraji vozovky se vytvořil nebezpečný výmol. Je označený výstražným trojúhelníkem. A připomínám taky, že přímo ve Valašské Polance nově rychlost hlídá radar. Měří úsek od pomníku po jednotu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Je tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Dobréobaly.cz, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koubka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Po celý dnešek čekejme na východě Moravy většinou slunce a maxima až 27 stupňů. V noci bude kolem 15. Zítra nás čeká oblačnost přeháňkami nebo i bouřkami, a to hlavně odpoledne.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje, venku nám svítí sluníčko, je to možná naposledy tento týden, tak si to pojďme užít. 2 hodiny, 2 minuty, za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit. A pozor, dneska pro vás mám ještě jeden takový malý dárek, jo? Za reakce, který budete posílat na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777, tak na konci našeho pořadu, což bude zhruba tak za 20 minut, tak můžete získat lístky na koncert Evy Farné do Edenu, který bude už tento víkend. Tak buďte s náma a připravte se.

0: Lady Gaga a Poker Face na Hit Radio ve 2 hodiny 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš tradiční odpolední pořad Pravda nebo bullshit. Dneska za zprávy, které budete posílat na 777-937-777, tak budou rozdávat i lístky na koncert Evy Farné. Ať taky máte nějakou odměnu za to, že pravidelně ty zprávy posíláte. Mám tady docela zajímavý téma a moc mu teda nerozumím, což možná mluví o všem, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 42% žen chce mít doma hloupého muže. Hloupého muže. Já se přiznám, že tomu moc nerozumím. Jak jakože hloupýho muže? Jakože je nějaký top strop model, když je chlap blbej a silnej? O čem to je? Dámy, holky, děvčata. Opravdu doma chcete mít chlapa, který nemá vysoké IQ, se kterým si prostě... Já nevím, já tomu vlastně jako moc nerozumím. No dejte vědět, 777-937-777, v čem by to tak jako mohlo být? 42% není tak moc. Dneska je na nás, aby jsme zjistili, jestli je to číslo opravdu jako možný, a nebo tady naši
1: vědci
0: zase úplně jako ustřelili. Jo, já nad tím taky trošku popřemýšlím a uvidíme, k čemu se dostaneme. Dejte vědět, ještě jednou 777-937-777.

0: Kato na Hit Radio ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupého muže. Je to tak? Nebo to je blbost? Tak přesně o tom dnešní díl našeho pořadu je. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, kam posíláte vaše zprávy a vaše názory. Tak Terka, ahoj, nemyslím si, že by měl být hloupej, ale je pravda, že s přechytralým chlapem je těžké pořízení. Není nic horšího, než poslouchat věty jako já bych to viděl takhle a já bych to udělal takhle a z mé zkušenosti se to dělá takhle, to si člověk opravdu připadá jako blbec. Další zpráva, Peťa, já jsem jednou chodila s klukem, co byl asi členem menzy nebo něco takového, alespoň se za to vydával, ohromný vědec, rozešla jsem se s ním dřív, než to bylo vážné, dvě rande, jedna pusa a konec, nedalo se to poslouchat a do života taky nepoužitelný. Je to už 20 let, chudák kluk teda, si říkám, tyjo, 20 let, za chvilku důchod a pořád je panic teda. Další zpráva, Bobina, tak určitě, o IQ to úplně není, ale ženská chce mít prostě navrch a taky chce, aby jí chlap sežral, co mu připraví, slovně i na talíři. Jo, tak takhle to je. Další, ahoj Jirko, s tvrzením nesouhlasím, co s takovým chlapem, o čem bych si s ním měla povídat, potřebujeme komunikaci na úrovni, vědci tady určitě přestřelili, zdraví Dagmar. Děkuju. Je tady jedna zpráva od jednoho chlapa zatím. A ten reaguje na to, co jsem říkal předtím, že tomu moc nerozumím. Jak to jako ty vědci myslí. A dobrá zpráva byla, hele, jestli to nechápeš, tak máš doma spokojenou paní. Tak... děkuju. Další. Hele, ahoj, jenom to ne. Hloupý chlap je pro mě buď úplný podpantoflák, protože ani neví, jestli má chuť dát si ještě jedno. To ví přece jeho manželka, a nebo ňouma, co ani nevymění žárovku. Takovýho chlapa nebrat. Ideálně prostě průměrný chlap, se kterým si rozumně pokecáš. Týna. Děkuju moc, dávám to tady dohromady. 42% žen to tak chce, tvrdí vědci. Jak je to tady u nás, tady na Hit Radio a v Česku, tak to zjistíme za chviličku. Dál pište vaše vzkazy na 777-937-777. Navíc za jeden ze vzkazů za chviličku dám i dva lístky na koncert Evy Farné do Edenu.

0: Coldplay na Hit Radio a Burna Boy. Je 14 hodin 23 minut, za chviličku Sunrise Avenue a taky Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupýho chlapa. Tak to nám tvrdí vědci, my dneska zkoušíme zjistit, jestli opravdu to číslo je reálný a nebo...
1: Vědci
0: se úplně sekli. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Vitrária. Zdravím, mě tak Max napadlo, že třeba někteří chytří muži jsou v životě chytří, co se týče otázky vysokoškolského typu. Ale co se týče věcí použitelné v životě, tak si prostě neví rady. Neví, jak třeba opravit umyvadlo, zavěsit poličku a podobně. Je pravdou, že i já bych se necítila úplně komfortně vedle muže, který by na mě mluvil odborně. Já neměla tušení, o čem mluví. Říká Lucie. Další zpráva, kterou tady mám, která to možná také hezky vysvětluje. Hele, úplnýho tykvoně nechce žádná. Jen je jednodušší být inteligentnější než partner. Ale spíš chce žena nevšímavého muže, aby si ty nový boty nepamatoval. Tak o tom to je. Tykvoň. To jsem vlastně nikdy ještě neslyšel. No, takže, tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že na velikosti záleží. Jenom těch 20 nejsou centimetry, ale IQ. Vy si to asi myslíte jinak. To znamená, že uděláme finální rezumé a za mě i podle zpráv, který posíláte, tak...
1: Vědci
0: nemají pravdu a je to bullshit. Je to tak? Děkuju moc, ještě tady mám jednu zprávu. Ahoj Jirko, už takhle je těžké sladit mužský a ženský způsob myšlení a mít doma k tomu ještě hloupého muže? Ne, díky. S blbcema moc trpělivosti nemám, takže buď by skončil on zahrabaný na zahradě, anebo bych si to já šla hodit na švestku. Zdraví Ivča. Ivčo, na švestku si to hodit nemusíš, jo, ty klidně se můžeš jako hezky oblíct a vyrazit do Edenu, protože za tuhle zprávu já ti dávám lístky na koncert Evy Farné, který bude teď o víkendu 13., taky 14. a dokonce i 16. Eva Farna tak má tři Edeny. Má

0: nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Ve Slušovicích u Dostihovky.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: Děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
9: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Čas duši léčí.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. V Hollywoodu tak je ten slavný chodník slávy, ten známe úplně všichni, ale věděli jste, že v Mexiku je jedno místo, kde mají české lavičky? Normálně takový ty jako venkovní, když si budete chtít jít normálně tady někde na náměstí, sednout na lavičku a zrovna nebude obsazená někým, kdo na ní spí, tak to jsou lavičky, které jsou teď momentálně v Mexiku, a to přímo v Guadalajaře. A proč o tom mluvím? Protože Česko hraje v Guadalajaře svůj první zápas na mistrovství světa ve fotbale po 20 letech. A pokud český fanoušek dorazí na tenhle zápas a půjde po městě, tak si právě může sednout na lavičky, které jsou vyráběny v Česku. Tak chápete to? Takováhle česká stopa. To je prostě jako neuvěřitelný, jak občas ten svět a ten život, jak nás jako propojí. Takže zlatý český ručičky jsou tam, a ty zlatý český ručičky snad doufám zatleskají k nějakému hezkému výkonu našim fotbalistům, protože už tento týden to začíná. Bude to teda v noci, takže to asi neuvidíme. Samozřejmě srdcaři také ti půjdou potom do práce s velkýma kruhama pod očima. No a my se potom budeme povídat normálně ráno, až se probudíme. 14 hodin 38 minut, takový je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku ještě Ingrid a od 15 hodin naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na konci Seninky směrem na Valašskou Polanku. Na kraji vozovky se vytvořil nebezpečný výmol, je označený výstražným trojuhelníkem. A připomínám taky, že přímo ve Valašské Polance nově rychlost hlídá radar. Měří úsek od pomníku po jednotu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18. Jen na Hit Radio Zlín. Hit Radio. Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s Pavlem a Šárkou od 15 do 18. Jen na Hit Radio Zlín. Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Ingrid na Hit Radio a malá lekce francouzštiny, takže dávám au revoir. Co omlouvám všem, co umí mluvit francouzsky. Tohle slovíčko opravdu ve francouzštině není, to jsem si teď vymyslel. Je 14 hodin 3 a 40 minut a do 15. hodiny ještě stihneme například Dašu, bude taky Avicii a nebude chybět Pitbull a Kesha s letním hitem Timber, dokud nám ještě venku svítí sluníčko. Koukal jsem na tu předpověď a fakt se to má zkazit. Mají dorazit i nějaký bouřky nebo co. No tak si to pojďme ještě užít. Pondělí je krásný. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio a zítra se na vás těším opět v pravé poledne. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aktuálně nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v tuto chvíli nálet, nevidím žádné komplikace. Měli bychom jezdit úplně bez problémů, nebo relativně bez nečekaných událostí. No a samozřejmě, pokud se situace změní, tak vaše dopravní info hlásit už prosím pěkně na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Už je jasné, kudy povede dlouho plánované vedení velmi vysokého napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem. Projekt se plánuje už desítky let, narážel na odpor dotčených obcí. Nyní se už 12 starostů, vedení kraje a distribuční společnost dohodli a dnes podepsali memorandum. Nová trasa je kratší a vyhýbá se poutnímu místu Maleniska u Provodova. Jde o investici přes 400 milionů korun. Stavba by mohla začít kolem roku 2030. Penny Market dostal nejvyšší možnou pokutu 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu mladistvým. Loni několikrát prodal vodku u nás ve Zlínském kraji i v sousedním Jihomoravském figurantům ve věku kolem 15 let. Prodavačka si od nich sice vyžádala občanku, ale věk na ní neskontrolovala. Vedení Penny přislíbilo, že udělá kroky k posílení kontroly věku. S teplejším počasím nám venku přibývá hmyzu, v poslední době hlavně voz a sršní. Když je ohrožená veřejnost, vyráží na pomoc i hasiči, pokračuje mluvčí Lucie Pipiš.
11: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov, na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
10: Pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, nemáme volat hasiče, ale můžeme třeba kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté za sebou mají povinný mediální den před startem mistrovství světa. Pro FIFA absolvovali focení i natáčení. Hráči například před kamerami předváděli svoji oslavu gólu. Teď už naši fotbalisté začínají pilovat taktiku na úvodní duel šampionátu proti Koreji. Hraje se v Mexiku v pátek ve 4 ráno našeho času.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
8: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
13: Dneska je krásně, zítra nebude.
0: Počkej, dneska je krásně. Já si to dneska musím spočítat.
8: Hit Radio Zlín.
0: Ať je počasí jakékoliv, ať dnes dobré nebo zítra horší, tak my jsme tady pro vás. Odpolední show samozřejmě startuje, takhle na 15. hodinu. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová a za chvilku si řekneme, co to je a možná to víte, možná ne, hanácké právo.
13: Vím.
0: To nevěřím.
13: Vím.
0: Po 10 letech se vrací hanácké právo, já jsem si myslel, že to je politika. Prej není. Ty
13: no,
0: víš.
13: To, jasně, že je to krásný zvyk.

0: Taky, že Flo Rida na Hit Radio Z, vlastně z největších jeho hitů, a to Whistle, tady u nás v odpolední show s Pavlem a Šárkou. No a po delší době se teda konkrétně po 10 letech vrátilo do Sazovic hanácké právo. Je otázka, jestli vy sami dokážete určit jenom tak si tipnout, co by to mohlo být. Ty si tady před malou chviličkou dělala extrémně chytrou.
1: Takže je to prostě zvyk, je to tradice, je taková jako pěkná, prostě veselica, no, prostě se pije, veselí, tancuje, zpívá. No tak.
0: Můžeš někdy něco nevědět.
1: Ne, prosím tě, tak třeba pokovávání basy znáš, ne?
0: Do pytle.
1: Tak nic, mě těší. Aha, tak nic. Ajajaj, tak Pavle. Jo.
0: Kdo je v této dvojici ten chytřejší, už víme. Ale kdo je nadanější pro muziku? Kdo to umílí mačka tady ten čudlík? Zkus.
1: Jelikož ho mám 3 metry daleko, tak asi to zvládneš líp.
0: Takže jsem to já, líbám bicák.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Samozřejmě velká otázka, jestli ji znáte vy sami. V tuto chvíli vidím jenom menší kolony přes třídu Tomáše Bati směrem na Vizovice a stejně taky z opačného směru musím takto jako tutově počítat. No a pokud i vy se zapojíte do dopravních informací tím, že napíšete na 601 13 13 05 náš WhatsApp zprávu nebo hlasovku, kde zrovna jste, jak to tam vypadá, jak se vám jede, může to být třeba i zpráva, že nějaký tah už je volný, že už se vám jezdí bez problému. Nebo naopak, jste v koloně, dejte vědět a my vám za to třeba ještě dnes nadělíme plnou nádrž, úplně gratis.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prostě posadíme naše do restaurace
7: a budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
9: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
10: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
9: Souhlasím.
11: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
17: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
18: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
19: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.

0: Takže Imagine Dragons tady na Hit Radio Zlín, odpolední show s Pavlem a Šárkou. A my Zlíňáci, když bychom měli mluvit o sobě jako, já jsem chtěl říct jako hrdě, jako pochválit se, hledám furt to slovo, za chvilku ho najdu, tak my jsme jednoznačně všichni pracovití.
1: No to jako rozhodně, bez debaty. Rozhodně jo.
0: Jsme, řekl bych, poctiví.
1: No, někteří asi jo, většina je nás poctivá, ano.
0: A jak se dívám, tak jí hebití a mrštní, to byl oslý můstek. Takhle se to nevysl.
1: Hele, kam míříš, prosím tě?
0: No vlastně k akrobací, takže to teoreticky může souviset.
1: Jo, dobře.
0: Nejednou jsme si to dokázali reprezentanti MV tým UTB Zlín na mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku. Zářili, získali hned několik medailí a 4 tituly. Tak bych jim chtěl jako pogratulovat a říct, že to je vlastně neskutečný výkon.
1: No tak jako vzhledem k tomu, jak my dva jsme mrštní a hbití, jakože vůbec ne, tak myslím, že o to víc bychom je měli jako uctívat. Takže přátelé, klobouk dolů teda.
0: Hoď na zemku z klobásky a uvidíš, jak se mrštiny a rychlí.

0: amerických interpretech tady máme Davida Kolera na Hit Radio Zlín. Ne, to nebylo vtipné.
1: Já jsem tě neposlouchala.
0: Naštěstí, tak já jsem doufal, že to bude trochu vtipné. Zase snad ten týden, mimochodem můžeme otevřít zase rubriku, kde je nově radar. To je každý týden něco někde nového. Tentokrát se nově měří přes Valašskou Polanku směrem na Slovensko.
1: Hele,
0: a na
1: jsme tam teďka jeli o víkendu, takže my teďka jako testujeme, jak moc je to nastavený, víš? Jakože, jestli 55 ještě projde nebo ne, tak dáme vědět, přátelé.
0: Čili my jsme testovali, aby vy jste nemuseli.
1: Přesně tak.
0: Jo. Tak prosím, tady na Hit Radio Zlín se samozřejmě odplní show. I v tom třeba v tomto týdnu, pokud nějaké zase další přibudou, tak si řekneme. Mně jenom napadlo, že ten seznam těch míst, kde ty radary jsou, je tak dlouhý, že bychom měli možná zavést seznam, kde nejsou. Ale pak mě napadlo, že to by mohlo být jako působit jako navádění. Jako trochu, že...
1: Jo, jakože tady přidej. Jo.
0: Ej, to nebudeme dělat. Tady 50 neřeš.
1: Neřeš.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp

0: Nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting. S námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
19: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
20: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
21: Lásko, jaký bys chtěla auto?
22: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
21: Ale já myslel, jakou barvu.
22: Barvu? Já tak to nevím.
21: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
22: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
0: Hit Radio Zlín.
23: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: taky Taylor Swift tady odpolední show na Hit Radio Zlín. Prostě vás my jsme našli chybu v zákoně.
1: Ano, my tady totiž aktuálně řešíme, že v 16. ve zprávách budeme probírat tu vlastně povinnou registraci psů. No a tak se tady bavíme s Pavlem, který je majitel psa, že jo, že teda bude muset zaregistrovat psa. A on mi říká, no však to můžu až někdy, jako říkám, jo, až ho půjdeš naočkovat proti vzteklině. A ty jsi řekl?
0: Já jsem řekl, a tak nepůjdu.
1: A vyřešeno. Tak já úplně nevím, jestli na tohle zákon myslí, jako.
0: Teď je otázka, ne, a pokud je naočkovaný na vzteklinu, tak a už tam nepůjdu, tak ho nebude jako registrovat.
1: Musíš přeočkovat snad, ne?
0: Jednou to se musí. Nějakou dobu.
1: No, ajajaj, Pavle, prosím tě, odveď toho psa do útulku, tam mu bude líp.
0: Ale když mě kousne, aspoň budu divočák, no.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy a taky, že jste nás zahltili. Hned co se děje ve Zlíně, teďka v pravém odbočovacím pruhu na třídě Tomáše Bati u Albíku, neboli u Albertu bývalo Špáru, směrem na Otrokovice, hnedka dopravní nehoda. Tady je jeden teda pruh uzavřen, projet se dá, zdržení, ale očekávat. Další zprávu, co nám taky posílal Marťas, je zde.
1: Ahoj, v Pršném u Albertu je směrem na Otrokovice nehoda, takže se tvoří kolony. Je to vlastně směrem na Otrokovice a kolony jsou na Kodrapu. A bude to nejspíš ještě na dlouho.
0: Takže aspoň podrobnější informace, že ty kolony jsou bohužel mnohem horší, než jsem si teda aspoň já osobně myslel. Tak kdyby cokoliv, tak určitě hlásit 601 13 13 05 a připomenu, že dneska ještě vyberu jednoho z vás, co nám píšete o dopravě ve Zlínském kraji a tomu dáme dneska plnou nádrž, úplně gratis.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Pejskaři budou muset od července svoje psy povinně zapsat do nové centrální evidence. Údaje budou zadávat veterináři. Zaregistrovat si svoje psy musíme nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. A musíme jim za to také zaplatit poplatek, který si určí. Za neregistrování psa hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji klesá třetí měsíc v řadě. Výrazně tomu pomáhá rozjezd sezónních prací ve stavebnictví a dopravě. Na konci května bylo u nás v regionu bez práce lehce přes 15 tisíc lidí, nejvíc na Vsetínsku, kde na jedno volné místo připadá skoro 5 uchazečů. Firmy stále nejvíc schánějí řidiče a obsluhu strojů. Potraviny nám v poslední době zlevňují a pomohly tím ke snížení celkové inflace. Co nám v obchodech zlevnilo nejvíc, nám řekne mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
11: Klesly spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a brambor o 30%.
10: Naopak se nám ale zvedají ceny za dopravu a služby. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo v žebříčku. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková. Získala 11. grandslamový triumf v ženském deblu v kariéře. Do večera si budeme užívat slunce a teploty až 27 stupňů. V noci bude na východě Moravy přibývat mraků a zítra nás tak čeká většinou oblačno. Dopoledne jenom výjimečné přehánky, odpoledne už srážky četnější a možná i bouřky. Zítřejší maxima budou kolem 25.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín pokračuje. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Já v tuto chvíli, pokud dovolíte, pozdravím všechny, prosím vás, do Sulimova. Doufám, že se tam máte skvěle. Já mám totiž kamaráda, co se jmenuje Sulima.
13: Těsně vedle. A já mám zase spoustu kamarádů přímo na Sulimově, tak já je zdravím teda konkrétně.
0: Tam je jako víc lidí, jo. Ježíš, pardon, no.

0: prosím vás pěkně, tady na Hitrádiu Zlín, odpolední show, někdy přijdou špatné zprávy. Je tady jedna těžká reklamace z víkendu, budu se kát a prosit o vaše odpuštění.
1: O, konečně, ano, to si užijem, přátelé.
0: Dostal jsem hejt a je potřeba to vyřešit.
1: Počkej, a ten hejt nebyl ode mě, jenom ať si to jako
0: výjimečně, na tvůj jsem zvyklý už. Ještě teda ze soboty, já teda jako od té soboty zpracovával tu kritiku a teďka jsem se zbrchal. Já jsem tady sobotu vysílal a říkal jsem, že Mlacová slaví přepis historie, že nově bude hrát pátou ligu ve fotbale, což je pro ně ale jako opravdu jako veliká věc, stane se to poprvé vůbec, dokonce týmové šály se vyprodaly mezi lidma za 6 minut. Takže i vlastně mladcovičtané jsou nadšení, nicméně mi tady přišly zprávy, že to je tak velká událost, že jednou to říct nestačí.
1: Takže ty jsi to neřekl špatně, ten hejt je o tom, že jsi to řekl málokrát.
0: No,
1: jo?
0: Já jsem to měl asi v každé hodině třeba.
1: No tak jasně, tak promiň, jsme na Mlacové taky, no. Že jo, my jsme vlastně taky místňáci, takže jako to takže, je velká věc pro nás.
0: Se hrozně moc omlouvám.
1: Hřiště máme za barákem, přímo za plotem, za rádiem, že jo, vždycky, když chodí čůrat k plotu, tak to všichni vidíme v první lajně.
0: Je to pěkný výhled?
1: Jo, občas jo.
0: Velmi kvalitní, nicméně jsme teda za to moc rádi, že se mladcovým fotbalistům takhle daří. Nicméně pokud byste nám nabídli nějaké uzené cigárko nebo klobásku, tak mi to řekneme ještě třeba dvakrát. Ale jinak tohle považuji za uzavřenou věc.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Tomu nejlepší dopravní servis na východě Moravy aktuálně píše Franta, právě teď ulice Dlouhá ucpaná, tady počítat se zdržením, pravděpodobně nejde o nehodu, ale prostě jenom o ucpávku a tam se prostě postává, pokud to jde, je samozřejmě jinudy. No a ještě Marťa zinformoval, tak jak jsme říkali o nehodě v Pršném u Albertu, bývalého Špáru, tak nehoda v Pršném odstraněna, kolony se rozjíždí. Velké díky za to, hoši. No a kdyby cokoliv, samozřejmě 601 13 13 05 náš WhatsApp.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: matracezahubičku.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: www.zahradnictví.cz.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě, v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
11: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu slečna Kateřina.
12: No, dobrý den.
11: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné. Já bych se potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
12: Jsme s panem za svědka, my jsme byli spolu, jsme svatební záležitosti.
11: Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
12: Svatbu, no.
11: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
12: Jako až takhle, jo.
11: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
12: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout. Ale jako je to v rodinném kruhu.
11: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž mezinárodní

0: Dámy a pánové, je tu konečně finální přiznání Šárky Holubcové.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Si tak v pondělí přijdete do práce, říkáte si, tak jo, zase pondělí, zase další týden a najednou to na vás kolega, kolegyně vybalí. Pojď.
2: Miluju tě.
0: To je ono. To je
2: no,
0: to
2: ale tak říkám to samozřejmě jako z nějakého důvodu, protože přesně v tenhle jeden moment 300 tisíc lidí na světě slyšelo slova miluju tě. Ale víš co, jelikož my jsme to teď poslali do celého Zlínského kraje, tak jsme to asi dozvedli teď tu statistiku. Tak jsme tak s tím udělali bordel, takže už to neplatí, nebylo to 300 tisíc lidí, bylo to mnohem víc.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Vitrádio zní s vámi stejně tak jako odpolední show Pavla Šárka a ještě jedna věc teda z posledního víkendu, kam se musím vrátit, protože byl vybarvený běh. My jsme u toho samozřejmě byli taky s vámi. Ne úplně já, ale měli jsme tam svůj tým, byla tam například i naše Julie, tak ta mimochodem i běžela, takže ta si to užila ve velké parádě. Nicméně nejen, že nebyla jediná, ale letos se překonal další rekord. Jestli si tipneš, kolik tam mohlo být lidí? Kolik lidí běželo, ne kolik tam bylo, ale kolik
1: jasně
0: běželo?
1: Tak typu tak třeba 1500 třeba.
0: 1900 lidí!
2: Jo, tak to už je docela slušný číslo.
0: 1900
1: lidí centrem Kroměříže běželo, to se tam nemohlo ani vejít, ne?
0: Běželo a ještě se válilo všude v barvách, velká paráda. Mě zajímalo, kdo to uklízel. Tak mimochodem, všude už lítají fotky po internetu, tak mrkněte, třeba se i vy sami poznáte, nebo aspoň třeba nasajete kus té atmosféry a možná vás to přinutí, nebo inspiruje, jak se zapsat a účastnit i příští rok.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
4: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
5: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
4: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
18: Hudební festival s Koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
19: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku.
14: www.bezpotisku.cz.
13: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
16: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, tady na Hit Radio Zlín odpolední show. S vámi Pavel, s vámi Šárka Holubcová.
1: Proč to říkáš tímhle tónem?
0: No jsem zklamaný a jsem smutný, omlouvám se všem za můj tón. Dozvěděl jsem se tragickou zprávu, ano. Že mladí dneska nechtějí děti!
1: No jasně.
0: Jak jakože?
1: Pořád se to řeší dokola, jakože prostě nejsou ty podmínky na to dobré. Jako málo peněz, málo bytů, blbá práce, všecko špatně.
0: Nejsou podmínky, jakože máte tvrdé matrace, nebo co tím jako je myšleno, prosím vás? To je...
1: Hele, tam nejde o to, že by se báli splodit dítě, ale pak ho jako vychovávat, živit, šatit a krmit a podobně. No.
0: Jo takhle, to je pravda, to chápu.
1: Právě, no, chápeš. No ale tak my teďka máme úplně nádherný jako návod na to, jak tohle všecko vyřešit, co udělat Čechům, jak jim ty podmínky krásné zařídit, aby ty děti chtěly mít. Tak podrobnosti za chvilku ve zprávách.
0: A ne, pošlem vás na super rande. A pak se uvidí prostě, no.

0: Vysočanský, nejlepší dopravní servis na východě Moravy a v tuto chvíli nemám žádné informace. Mělo by se jezdit teda bez problému, bez ničeho nečekaného, tak samozřejmě doufám a přeju šťastnou cestu, ať míříte kamkoliv. I kdyby se situace měnila, nebo jste naopak projeli někudy, kde jste nečekaně projeli bez problému, 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio.
4: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
7: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na Sencor.cz.
8: Sencor.
9: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Co by přimělo mladé lidi, aby měli děti? Především pružná pracovní doba a zkrácené úvazky. Přeje si je 93% lidí, kteří odpovídali v průzkumu. Hodně Čechů by bylo taky pro delší otcovskou dovolenou. Penny Market dostal nejvyšší možnou pokutu 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu mladistvým. Loni několikrát prodal vodku u nás ve Zlínském kraji i v sousedním Jihomoravském figurantům ve věku kolem 15 let. Prodavačka si od nich sice vyžádala občanku, ale věk na ní neskontrolovala. Vedení Penny přislíbilo, že udělá kroky k posílení kontroly věku. Centrum Uherského Hradiště bude opět svědkem švihlé chůze. Akci pořádá spolek lidí s onkologickým onemocněním. Chtějí se prostě pobavit i při boji s nemocí. Zvou nejen lidi ze Slovácka, ale z celého Zlínského kraje. Rádi by co do počtu účastníků trumfli Brno nebo Olomouc. Přijít můžeme tento čtvrtek v 16 hodin na Masarykovo náměstí v Hradišti. Klidně si můžeme vzít i masky nebo klobouky, není to ale nutné. Čeští fotbalisté za sebou mají povinný mediální den před startem mistrovství světa. Pro FIFA absolvovali focení i natáčení. Hráči například před kamerami předváděli svoji oslavu gólu. Teď už naši fotbalisté začínají pilovat taktiku na úvodní duel šampionátu proti Koreji. Hraje se v Mexiku v pátek ve 4 ráno našeho času. Do večera si budeme užívat slunce a teploty až 27 stupňů. V noci bude na východě Moravy přibývat mraků a zítra nás tak čeká většinou oblačno. Dopoledne jenom výjimečné přehánky, odpoledne už srážky četnější a možná i bouřky. Zítřejší maxima budou kolem 25.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: Hit Radio Zlín.
0: Posledních 60 minut odpolední show je tady na Hit Radio Zlín s Pavlem Sackým, Šárkou Holubcovou. Prosím vás, my v této hodině budeme udávat plnou nádrž jednomu z vás. Tak uvidíme, komu to přijde. Mimochodem mám tady poznámku, plná nádrž doprava.
11: A já jsem se hned samozřejmě zeptala, jestli se to týká i mě, když mám nádrž vlevo.
0: To je materiál, to je materiál.

0: Nevím, co to je za konstelaci hvězd. Tady na Hitradio Zvíjí odpolední show dneska proběhne už druhá omluva v pořadí. My se musíme zase za něco omlouvat, nevím, co se to dneska děje. My jsme se tady totiž minulý týden společně, to se týká i tebe.
1: Je to tak, ano, přiznávám se, tentokrát jsem v tom s tebou, no.
0: My jsme se tady jako vysmívali, jako fakt jako vysmívali, jako zase na druhou stranu my nejsme sami, jo, smáli se všichni, že město Zlín nechalo v ulici u soudu, u bývalého soudu, ty billboardy natřít na bílo, aby tam jako street artoví umělci mohli něco vytvořit a namalovat.
1: Oni tam fakt naběhli, ale udělali tam jenom nějaký čmaranice, podpisy a bylo to prostě trapný, to si řekněme upřímně.
0: Byli to takový ti hoši, co mají skrytý talent a nechali ho skrytý.
1: Ano, nechtěli ho stále odhalit, ano.
0: Tak, nicméně, teď se proč se omlouváme, že jsme se smáli. A všichni byste se měli omluvit, co jste se smáli, protože oni už tam opravdu přišli street artoví umělce.
1: Přesně tak.
0: A opravdu už jsou tam nádherné věci namalované.
1: Ano, zpytujeme svědomí, oni tam fakt o víkendu se prostě domluvili, naběhli tam, zase to znova celý přetřeli, tentokrát na nějakou tmavší barvu než bílou a začali tam tvořit fakt jako pecky. Je tam Baťa, je tam Medvídek, vypadá to fakt úplně luxusně. Jako.
0: Mega cením a velké díky za to, takže pokud budete mít možnost se zastavit nebo jít okolo, budete z náměstí, mrkněte do té ulice,

0: Fajn a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naposledy pro dnešek jste ještě máte možnost vlastně svým způsobem přidat se do soutěže o plnou nádrž úplně gratis. Stačí nám dát vědět, kde přesně se třeba zrovna děje nějaká kolona, nějaká nehoda, nějaké informace ze Zlínského kraje, a to z cest. 601 13 13 05 náš WhatsApp. V tuto chvíli totiž nevidím žádné komplikace a jezdíme prý v pohodě. Je to pravda.
0: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz. Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp

0: Nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: I dneska je se mnou ve studiu Richard ze Slevomatu.
4: Richard von Slevomat, guten Tag.
3: A dobře, dobře, guten Tag, tak co pak pro nás dneska máš?
4: Dneska Rakousko, hodně východně, pojedete ein, zwei.
3: Aha, no tak tady to vypadá, že cestou do rádia už jsi ochutnal nějaký rakouský pivečko, ne?
4: Pardon, já jsem chtěl nastínit, jak budou mluvit všichni Češi po návratu z dovolený, protože teď je obří poptávka po Rakousku. Já jsem tam teda dlouho nebyl, ale lidi to mají asi rádi, asi prostě ty hory, jezera.
3: A šnicl.
4: Přesně. No takže jsme zjistili, že všichni chtějí do Rakouska, takže teď je na Slevomatu akce na nejlepší pobyty v Rakousku. Kdyby vás to zajímalo, tak můžete kouknout.
3: Aha, super, no tak já se určitě mrknu. Mimochodem víš, že Vídeň je nejlepší místo pro život na světě.
4: Fakt.
3: No, ale bylo to v oficiálním žebříčku všech měst.
4: No vidíš, tak teď se tam můžete podívat ještě výhodněji, ale mě by teda asi nejvíc lákaly ty Alpy a ta příroda, ne?
3: Jo, určitě. A hlavně silnice bez děr, to tady u nás neznáme. Takže slyšeli jste, vážení posluchači, ideální čas třeba na nějaký pěkný wellness pobyt v Rakousku. Mrkněte na Slevomat.
4: To musíte zažít.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
12: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
13: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
14: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
15: Já ho už naplánovala.
16: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
14: Prostě posadíme naše do restaurace
15: a budem řádit.
16: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Zlín, stejně tak s vámi jako odpolední show, a teda musím říct, že dneska jste se neskutečně činili. Dávali jste hodně vědět, co se kde na cestách ve Zlínském kraji děje, protože tak jako naši agenti jste fungovali a pracovali vlastně na těch cestách tím, že jste dávali vědět, co kde a jak, na 601 13 13 05 náš WhatsApp, tak opět za prvé připomenu, že celý tento týden soutěžíme, a to každý jeden den rozdáme plnou nádrž do vašeho auta úplně gratis za jakýkoliv tip z cest ze Zlínského kraje. No a za druhé, protože jste naši agenti, tak musíte dostat řádně zaplaceno. A to znamená tu plnou nádrž. V tuto chvíli a tulíž dneska máme jednu výherkyni, a to je Lenka. Ta si to vysloužila hned z kraje dne za hlášení nějaké dopravní nehody na Bystřičce, kde byla větší kolona, větší problémy, tak stačilo jenom napsat, něco se tady hergo děje, stojím zase v koloně. Pošlete to dál, takhle jednoduchý to vlastně je. A teoreticky to klidně může být jenom info, že jste třeba jeli po třídě Tomáše Bati a projeli jste na zelenou. Což by byla vlastně docela velká informace. To se asi do konce týdne nestane, ale kdyby, i tohle se tady počítá. 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: Hit Radio Zlín s vámi, stejně tak jako odpolední show. A pokud ještě nemáte vyřešenou registraci v našem klubíku, neboli ne, prosím vás, klub šampionů, který najdete na našem webu hitradiozlín.cz.
1: Jak byl Mikyho klubík, tak teď je Papájův klubík tady.
0: Hele, na Papájův klubík ještě nemáme, máme klub šampionů, Papájův klubík se jenom chystá. A tam budou nejlepší drby ze Zlínského
1: ale
0: kraje.
1: Ale tam nikdo nechcete být, věřte mi. On mě tam furt tahá, já tam nechci taky být.
0: Papájův klubík je top, nevím, co proti němu máš. No tak tohle je dost možná poslední příležitost. Jak se ale dostat, prosím vás, pro vás na Karpaty Fest úplně gratis. Za registraci do klubu šampionů, ne do mého klubíku, jste automaticky ode dneška zařazeni do soutěže o lístky právě na letošní Karpaty Fest. Držím palce a mrkněte a registrujte se na hitradiozlín.cz.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
7: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna.
8: Tohle bude dlouhá noc.
9: Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: www.lidl.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: sice, mě tady na Hitrádiu zjímal první show bolí záda a blbě se mi chodí, protože jsem si i vymknul kotník, nicméně Šárka Lupcová je šťastná, ta se ještě dokonce i zasmála.
1: To bylo tak hezký, Pavel spadnul ze schodu dneska, děcka, to bylo moc milý.
0: Ale víte co, my jsme to dokonce ještě natočili, ne ten pád, protože byste se smáli už moc, ale minimálně to finále, jak na to třeba Šárka
1: jo,
0: reagovala.
1: Jak no. Leží na těch rozžavených kachličkách, to je taky super.
0: Byla velká paráda. Tak mrkněte když tak na Instagram Hitrádia Zlín, případně na ty naše, ať Šárka Hlubcová se z H, neboli z Harka, ty si tam zvláštně, by si to mohla zjednodušit.
1: Já zvláštně to je jako žralok, ne? Tak jo, Harka. Perfektní.
0: Tak já nejsem žádný žralok, já jsem normálně Pavel Tečka Zacek. Děkuju.
1: Kapri.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na konci Seninky směrem na Valašskou Polanku. Na kraji vozovky se vytvořil nebezpečný výmol. Je označený výstražným trojúhelníkem. A připomínám taky, že přímo ve Valašské Polance nově rychlost hlídá radar. Měří úsek od pomníku po jednotu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
3: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
4: Křupni Vest a zažeň stres.
1: Vestzlin.cz.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
7: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
8: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
9: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamaj.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
10: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Jsou tady krátké zprávy v 18 hodin. Přeju krásný podvečer. Vláda dnes schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s výdaji více než 570 miliard korun. Příjmy jsou o téměř 15 miliard korun nižší. Hunter Biden, syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, je populární na síti X. Za pár týdnů získal přes 700 tisíc sledujících. Biden mladší se na platformě často účastní debat o své dřívější závislosti na drogách nebo známé rodině a vyměňuje se urážky s ostatními uživateli. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. A francouzský stoper Ibrahima Konaté bude po odchodu z Liverpoolu hrát za Real Madrid. 27-letý fotbalista se podle médií se španělským klubem dohodl na 4-leté smlouvě.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Pojďme se podívat na to, jak to meteoodborníci vidí z předpovědí počasí na zítra. Zítra ráno a dopoledne by mohlo na některých místech v republice sprchnout, ale v průběhu dne se vyjasní a mělo by být slunečno. Maximální rtuti teploměru vyšplhají na 19 až 21 stupňů Celsia. Je to 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký poň.

Takhle fantasticky jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Daryl Hall a John Oates. Takhle jsme vám hráli, abychom vám při pondělku trošku ulehčili. Jo, ten návrat do reality bývá po víkendu někdy náročný. Právě proto pro lepší náladu budeme hrát až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Už za chvilku něco z té domácí scény, skupina Krištof. Teď ale Get Up a Technotronic. Hezký den přejeme z Hit Radia.

0: Slibovaná muzika, skupina Krištof, ženy, tohle jsme vám hráli pro lepší náladu. Hodně na pohodu muzika, takhle při pondělku. Hrajeme hit za hitem až do 21. večerní, jenom to nejlepší z minulosti. Máme pro vás jedno velké jméno za druhým, třeba Diana Ross nebo Fun Factory. I s tímhle můžete v těch příštích minutách počítat. Fun Factory nám rozproudí krev v žilách hitovkou Celebration, takže vlastně budeme i gratulovat všem dnešním oslavencům.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: vyčerpaný, může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Británie Bryan Adams už od konce 70. let. Opravdu prorazit se mu podařilo v roce 1984, když vydal hitovku Summer of 69, po které následovala ještě písnička Heaven. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste měli pocit, že na vás takhle v pondělí v podvečer padá unava, máme pro vás něco, co vás nakopne víc než kafe. Captain Jack. Hey,

0: Tohle je klasika, dáma, která má místo v našem hudebním speciálu Hit Radio Classic rozhodně zasloužené, Barbra Streisand. Woman in Love, to byl jeden z nejzásadnějších hitů její kariéry. Do konce hodiny vám stihneme zahrát třeba ještě YouTube, ale prostor u nás dostane i domácí muzika, legendární vanastovky a jejich písnička Nahá. Taky takhle vám budeme hrát pro lepší náladu.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Najednou.

0: nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu, hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý pondělní večer.

Tohle je Hit Radio Classic, zahráli jsme si na romantickou notu, určitě jste poznali Whitney Houston. Tak to pojďme zase nakopnout. Culture Beat, znáte? No, jasně, že jo. Německá partička, která nám radost dělala už od roku 1989. Autoři tu Mr. Wayne, Inside Out, Take Me Away a nebo Pecky, která vládla tanečním parkitům v roce 1993. Got to get it. Máme, hádáme. Ladí.

tohle nám hrál Manu Chao. Lekce španělštiny teď na Hitrádiu. My se už je za chvilku přesuneme do Velké Británie. Potom, co do hudebního nebe odešel Freddie Mercury, uspořádali členové Queen na stadionu ve Wembley v Londýně vzpomínkový koncert. George Michael tam zaspíval Somebody to Love společně s Queeny. A jeho výkon byl natolik přesvědčivý, že se dokonce začalo spekulovat o tom, že by se mohl stát novým zpěvákem kapely. Tomu, jak víme, nakonec nedošlo, byl to Adam Lambert. Nicméně ta nahrávka, jeho verze z Queen existuje. Tak si

0: trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
6: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
9: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz

Tahle písnička poprvé vyšla v roce 1974, autorem pochopitelně Bob Marley. My jsme se ale pohybovali v roce 1996, kdy písni Nový život dali Fugees, cover písně No Woman No Cry, dali na desku The Score. Je to motivační píseň, jejím cílem bylo povzbudit, tak doufám, že stejně zapůsobila i na vás. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A právě konec 90. a začátek milénia zaznamenal naprostý boom boy bandů. Během chvíle se jich vyrojila celá řada, Backstreet Boys, Take That, a nebo NSYNC, kde mimochodem svou kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Od nich teď mezi vás letí It's Gonna Be Me. It's gonna be me.

0: Amanda. Skvělá písnička skupiny Boston, taky takhle vám při pondělku hraje Hit Radio. Rádio plné hitů až do 21 hodin, tak jako každý všední večer, navíc plné hitů minulosti. Do těch příštích minut slíbím taky Fragmu nebo Stinga, takže bude co poslouchat. O to se postarám.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: www.radiofine.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Pokračuje Hit Radio Classic, speciál plný těch největších hitů 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

0: Tohle je hudební speciál Hit Radio Classic, nabídka toho nejlepšího z minulosti. Brouzdali jsme rokem 1994, vzpomenete si, co jste tehdy asi tak poslouchali. Možná to byl právě největší hit Boba Browna. Připomínali jsme právě teď Two Can Play That Game. A dál se po časové ose přesuneme třeba do roku 1992. Trojce jmen, Ota Baláš, Kamil Střijavka, Michal Pavlíček. Dohromady působili v kapele BSP, zkrátka tvořená z jejich příjmení. No a na triku mají celou řadu hitů. My pro vás máme připravený ten s názvem Hvězdnej pták a pošleme vám ho už za chvíli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: www.trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.

0: Přivádíš mě k šílenství, to zpíval Shakin' Stevens, v uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic už se dnes pomaličku blíží do finále. Do 21. ale ještě pár hitů stihneme. Máme pro vás výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Z těch příštích minut to budou třeba Daft Punk, taky Bill Medley, anebo Jana Kirchner. Užívejte pondělní večer.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěm a na Vsetínsku.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tohle je finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do toho dnešního vydání nevejde. Budeme tu ale zase zítra, znovu úderem 18. večerní. I s nabídkou těch největších hitů minulosti. Užívejte večer i s dalšími hity Hit Radio.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Luci, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: www.vedeniezcziny.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Hit Radio.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
5: Já ho už naplánovala.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
4: Prostě posadíme naše do restaurace
5: a budem řádit.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
1: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
7: Hit Radio.
8: Makes me feel

0: A sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Ať se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.